0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně. Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih vstupenky zdarma. Stačí poslouchat Vlastu Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vychytat song od Lucie. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: před námi první zářijová ranní za roku 2026. Startuje nám z brusu nový školní rok a my už za chviličku prozradíme, jaké počasí čeká na školáky po letních prázdninách, kdy vyrazí do školních lavic. Ale ještě předtím tady 4 minutky před půl šestou, přehlídka hitů pro dobrou náladu, co nevidět, pecka Runaway Train a Soezailem. Z Rakouska dorazí Mark Korn a přidá se i kapela Krištof a jejich Obchodník s deštěm. Tak co, bude se dneska taky obchodovat na jižní a jihovýchodní Moravě s dešťovými kapkami? Prozradí už za chviličku slibovaná aktuální předpověď počasí pro úterý 1.9.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně. Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih vstupenky zdarma. Stačí poslouchat Vlastu Matýka mezi 14. až 18. hodinou a vychytat song od Lucie. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Úvod nového školního roku nabídne právě toto počasí, tak milí školáci, pokud jste nervózní a těšíte se, anebo naopak byste si to ještě chvíličku prodloužili, ať tak nebo onak, dneska budete mít po ránu skoro jasno nebo jasno, oblačnost však začne brzy přibývat a po většinu dne bude polojasno až oblačno, ale bez srážek. Večer pak bude oblačnost opět ubývat na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty letních 27 stupňů Celsia ve Zlínském kraji o kapičku méně. Tam dnes namíříme maximálně 26 stupňů. No a po ránu v Uherském Ostrohu 14, Kyjov 15, Bzenec, Hrušky po ránu po 16 stupních Celsia.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Už jsme to nakousli, dobré ráno i za volanty. Nakousli jsme fakt, že v úterý 1. září startuje z brusu nový školní rok a tak se to nejenom kolem škol bude školáky hemžit, tak na cestách velmi opatrně. Teď míříme na dálnici D2 i D1, na D2 na 53 kilometrů směrem od Brna na Bratislavu havarovalo nákladní auto s dodávkou. Místo nehody je průjezdné, zdržení maximálně tak nárazové. Z D2 míříme na dálnici D1 na 193 kilometrů u Brna ve směru na Vyškov havarovalo osobní auto. Auto stojí po nehodě na krajnici. I tady se projíždí bez většího zdržení, ale opatrně. Šťastnou úterní cestu.

0: Neuvěřitelně rychle to uteklo. Letní prázdniny jsou fuč, před námi úterý 1. září a z Brusu nový školní rok. A při zbrusunovém dnu se taky podíváme lehoulince do historie v ranní jízdě rádia. V čase 5.39 míříme, dámy a pánové, do roku 1841, kdy začala fungovat železniční trať, která propojila Břeclav s Přerovem. Je to neuvěřitelné, ale 1. září roku 1841. Slavnostní vlak tehdy vyrazil po nové trati se 4 vozy a železnice začala měnit cestování po Moravě. Souprava projížděla místy, které dobře známe i dnes, přes Staré město, Napajedla, Otrokovice, Hulín až do Přerova. Tehdejší vlak byl samozřejmě úplně jiný než dnešní rychlík, ale princip zůstal. Nasedneme v jednom moravském městě a po kolejích se dostaneme do druhého. Od té první slavnostní jízdy uplynulo 185 let a tato železniční trať je dodnes důležitou součástí moravské dopravy. Tak pokud se po ní dnes vydáte, vězte, že už je tomu 185 let, co se po těchto kolejích jezdí. S 1. zářím se pojí také rozluštění více než 7 dekád staré záhady. Bylo 1. září roku 1985, když se po 73 letech podařilo najít vrak Titaniku. Loď se potopila v roce 1912 a od té doby ležela téměř 4 kilometry pod hladinou Atlantiku. Pátrání trvalo už několik týdnů a vědci dlouho bezvýsledně prohledávali dno pomocí sonaru. Následně Robert Ballard ale přišel s jiným nápadem. Nehledat samotný Titanic, ale stopu trosek, které za sebou při potopení zanechal. No a krátce po 1 hodině ráno jejich kamera zachytila kotel, podle kterého bylo jasné, že jsou na správném místě. Právě díky tomu tak bylo možné poprvé prozkoumat vrak Titaniku na dně oceánu. Lehký pohled do historie dnešního dne, teď ještě do kalendáře. V úterý 1. září slaví svátek Linda a Samuel, tak všechno nejlepší přejeme. Lindy máme na Veselsku v počtu 22, Bučovicko jich hlásí 5, i na Mikulovsku Lindy budou slavit, tam jich máme 10, Zlínsko jich hlásí 81. Co se týče Samuelu, Veselsko 25, Bučovicko 10, na Mikulovsku jich nám žije 17 a slavice bude na Zlínsku, kde máme 77 Samuelů. Svátek mezi našimi zvířecími kamarády dneska slaví Blesk a Krištof, taky hafanům a kočičkám všechno nej. No a když jsme u těch svátků, míříme i na Slovensko, tam pak slaví svátek Drahoslava. Taky dáma může frčet. Hudební dáreček pro dnešního slavence. Tady jsou The Boss Hoss a jejich Little Help a za pár minut v úterní 1. zářijové ranní jízdějí skřeťák.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A tím pádem ranní vtípek. Ano, i dneska to půjde s úsměvem o kapel.

0: 11 minut a bude 6, krásné zářijové ráno, Moravo, toto byla kapela Krištof, obchodník s deštěm, no a v úterý 1.9. se ve vysílání Ranní z Dirády, jejich před formací Safri Duo, objevuje taky skřeťáka a ranní vtípek související se startem z brusu nového školního roku.
1: Je tomu tak, protože určitě i vy jste o svých dětí slyšeli to takové to 6-7, že... Tak si říkám, že bude prča, až děti, které pořád říkají 6-7, pochopí, že budou vstávat v 6 ráno a makat do 7 večer a 6 ze 7 dní a do 6-7 let.
2: Radio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: prázdnin, začíná nový školní rok. Tak nezapomeňte, milí školáci, do toho zbrusu nového školního roku vstoupit tou správnou, tedy pravou nohou. My vám k tomu i po 6. hodině nabídeme hity pro dobrou náladu. V úterní ranní jízdě za ten 1. září po 6. vystoupí Jasper Forks. Doplní jej kapela Desmo. A kromě nich a dalších třeba taky Dermot Kennedy. Ani dneska nebudou chybět čerstvé jihomoravské zprávy a hned to bude o víně. Soutěž TOP 77 vín ovládlo vinařství z Horních Jestonic. Indros bude konkrétní. Návrh přidáme aktuální předpověď počasí, prozradíme školákům, jestli dneska úvodu nového školního roku bude pršet či svítit sluníčko. A taky připomínáme soutěž o klimatizaci. Stále je šance jí ve vysílání rádia jich ulovit.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž rádio jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od rádia jich a klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat rádio jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: sláva nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Odbíjí 6. hodina, krásné úterní ráno, Moravo.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Soutěž TOP 77 víno vládlo vinařství z Horních Věstonic a ve Zlíně dnes začínají měřit rychlost na Štefánikově ulici a Mlacové. Vítězem 28. ročníku soutěže TOP 77 vín se stalo vinařství Moravčíkova vína z Horních Věstonic. Získalo hlavní cenu Eduarda Pozbígla za nejlepší kolekci v soutěži. Nejlépe si vedlo Rulánské modré z roku 2024, které jako jediné z kolekce získalo nejvyšší 5hvězdičkové hodnocení. Další 4 vína vinařství dostala 4hvězdičky. Podle organizátora soutěže Davida Mádra vinařství úspěšně vsadilo na červená vína, kterým na jižní Moravě díky oteplování svědčí podmínky stále více. Porota letos hodnotila 484 vzorků. Ve slovácké podoblasti zvítězilo zámecké vinařství Bzenec, v Mikulovské Sedlecká vína a ve Velkopavlovické Sly Winery. Řidiči ve Zlíně by dnes měli více hlídat tachometr. Do ostrého provozu přechází nové úsekové měření na Štefánikově ulici a také na Mlacové. Na Štefánikově radary kontrolují úsek od oblasti nad Pudlovskou přehradou téměř po zastávku nad dopravním podnikem. Důvodem jsou mimo jiné časté stížnosti obyvatele překračování povolené 50. Některá auta tam podle měření jezdí až kolem 80 km za hodinu. Další nová měření chce městská policie během října spustit také ve Štípě a Klečůvce.
2: Rádio Jih, počasí.
1: Nový školní rok je tady, jak dnes bude? Ráno skoro jasno nebo jasno, oblačnost však začne brzy přibývat a po většinu dne bude polojasno až oblačno, ale bez srážek. Večer pak bude oblačnost opět ubývat až na skoro jasno. Teploty dnes letních 27 stupňů Celsia v Jihomoravském, letních 26 ve Zlínském kraji a po ránu chladněji 2,5 minutky po 6. Spytihněv, Hrozdová Lhota 14, v Brně měříme 15, zdravíme do Tvrdonic, kde aktuálně měříte 16 stupňů Celsia.
2: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih, doprava.
1: Hezké úterní ráno i na cesty. S tím novým školním rokem samozřejmě velmi úzce souvisí fakt, že se to nejenom kolem škol dneska školáky bude jen hemžit tak opatrně. Teď míříme na dálnici D1, D2, podíváme se i na 53. Na D2 na 53. kilometru směrem od Brna na Bratislavu, jak už od nás víte, havarovalo nákladní auto s drávkou. Místo nehody je průjezdné maximálně s nárazovým zdržením. Na dálnici D1 na 193. kilometru u Brna ve směru na Vyškov, jak už od nás také víte, havarovalo osobní auto, stojí po nehodě na Kranici, tady se zdržíte taky maximálně nárazově. No a na trase z Pohořelic směrem na Znojmo u odbočky na Mackovice stojí porouchané nákladní auto. Tak i tady projíždějte velmi opatrně. Šťastnou úterní cestu.
2: Ranní jízda.
4: Ranní jízda.
2: Na rádiu.
1: No a mimochodem, jestli vás příští rok čeká přepis auta, motorky nebo třeba vozíku, připravte si raději o něco více peněz. Stát totiž chystá změnu registračních poplatků a u některých vozidel bude zdražení, no, docela citelné. Za chvíli řekneme, koho se to dotkne nejvíc. Tak hezké úterní ráno, Moravo, ať se vám daří. 4 minutky po 6. startuje další hodinka ranní jízdy a tady je Jasper Ford.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 11 minut po 6. hodině Mr. Props a Waves, krásné úterní ráno dnes už datem 1. září. Jak jsme naťukli, je potřeba si připravit zase nějakou tukačku navrch. Pokud budete příští rok tedy alespoň přepisovat auto, motorku nebo třeba přívěsný vozík, počítejte s vyššími poplatky. Od července 2027 se totiž změní sazby za registraci vozidla, v některých případech zdraží opravdu výrazně. Ministerstvo dopravy chce celý systém zjednodušit. I tak se dá popsat zdražení. Místo zhruba 20 různých sazeb a výjimek mají zůstat jen 4 základní skupiny. To ale znamená, že třeba za registraci motorky nebo přípojného vozíku nově zaplatíme stejně jako za auto. Nejvíc si připlatí majitelé menších motorek. U některých úkonů může být zdražení až 166%. Na druhou stranu má být vyřizování jednodušší. Stát chce, aby šel převod auta mezi prodávajícím a kupujícím kompletně zvládnout přes internet. A od 1. července 2027 má být možné nechat si do výdejního boxu poslat také registrační značku nebo technický průkaz, podobně jako už dnes funguje doručení řidičáku. Tak další změny, další kačky navíc od 1. července roku 2027. Teď zpátky k hitům pro dobrou náladu Gratis z ranní zdy Rádia. Za pár minut se vrhneme na úterní ranní téma.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 6 hodin 20 minut vítá Satinej Dirtbag v úterní ranní jízdě 1. zářijové. A když se řekne 1. září, jasné, že startuje z Brusu nový školní rok, tak už jsme školákům přáli, aby do toho z Brusu nového školního roku stoupili společně s rodiči tou správnou, tedy pravou nohou. Při studiu držíme pěsti, ať to všechno klapne, ať to všechno jde tak, jak si představujete. No a i ranní téma samozřejmě věnujeme novému školnímu roku. Přesně řečeno škole, či chcete-li poučce, kterou si dodnes pamatujete ze školy. Co vám ze školy zůstalo v hlavě úplně zbytečně dokonale? Napište, jakou poučku si dodnes pamatujete ze školy. Napište tu první, která se vám vybaví. Možná jste ji nepoužili roky, ale pořád ji umíte odříkat z paměti. I kdyby vás o půlnoci zbudili, tak jaká školní poučka vás napadla jako první? Dejte vědět přes Facebook rádia, jich posílat můžete i SMSky a WhatsApp zprávy na 606 703 889. Nějaká poučka, vzoreček nebo věta, kterou jste možná od maturity nepoužili ani jednou. Dejte vědět, na co jste si vzpomněli.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Úterní ráno, Moravo, tolik dalších povinností navíc po dvou měsících si možná dneska po ránu řekli rodičové, ale tak to hold prostě 1. září bývá. Pevně věříme, že to zvládnete i díky hitům pro dobrou náladu. Za chviličku Ego, Robert Buriana, Žijeme len raz. Co neví, je taky Rihanna. Stejně jako Angel. No a v úterý 1. 9. za chviličku ranní zvěrády. Prozradíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. No ale když už nastaly nějaké ty nové povinnosti, co se taky trochu pobavit.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech.

0: Patřie. Více info na www.radiojih.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Nová sezona se

0: do 6. září v prodejnách CCC. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Hezké zářijové ráno, Moravo, je 6:30.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Na hraničním přechodu v Michulově dnes začínají práce na odstranění zastřešené části bývalé celnice. Podle ředitelství silnic a dálnic potrvají přibližně 40 dnů. Důvodem je postupné poškozování konstrukce, kterou chce ředitelství odstranit preventivně. Pokuta 39 milionů korun pro společnost HPtronic Zlín je pravomocná, potvrdili předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsná. Firma podle úřadu více než 10 let určovala některým prodejcům minimální ceny elektrospotřebičů a další elektroniky.
3: Počasí.
4: Mrkneme na aktuální teploty. Břeclav hlásí 16 stupňů, 17 pak měří Milotice, Rakvice a Staré Město Uherského Hradiště.
3: Rádio Jih. Doprava.
2: A v úterý znovu na cesty na Břeclavsku na silnici 2. třídy číslo 381 na výjezdu z Velkých Hostěrádek směrem na Borkova došlo ke střetu osobního auta s lesní zvěří. Místo je s opatrností průjezdné. Znovu na D2 na 53. kilometru směrem od Brna na Bratislavu, jak už od nás víte, havarovalo nákladní auto s dodávkou. Místo nehody s opatrností průjezdné. Stejně tak na dálnici D1 na 193. kilometru u Brna ve směru na Vyškov havarovalo osobní auto, stojí po nehodě na Kranici. I tady projedete v klidu a v pohodě, ale projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
5: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 114. Brno. 105.1. Uherské Hradiště. 969. A Zlín 98 FM. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Jedna z těch drobných povinností, na které se při nástupu na střední nebo vysokou školu zapomínalo, letos zmizela. A tak na to už za pár minut v ranní zdi rádích mrkneme. Teď Ego a Robert Burian.

0: 6.38, hezké úterý 1. září. Za chviličku Rihanna nebo Angel, teď v úterý 1. 9. v ranní jízdě rádia. K těm studentům, jak už jsme nakousli před pár minutkama, pokud vám doma letos nastupuje prvák na střední nebo vysokou, jedna starost odpadá. Nově už totiž studenti nemusí sami hlásit zdravotní pojišťovně, že pokračují v studiu. Od letošního roku to za ně mají udělat přímo školy. Dřív přitom platilo, že nový student musel nástup oznámit pojišťovně do 8 dnů, jinak mu mohl začít vznikat dluh na pojistném. Úplně bez kontroly bych to ale nenechával. Pojišťovny doporučují ověřit si třeba v jejich aplikaci nebo na webu, že je student opravdu vedený jako člověk, za kterého platí zdravotní pojištění stát. Kdyby totiž škola údaje neposlala, student pak nereagoval ani na výzvu pojišťovny, mohl by mu dluh skutečně vzniknout. Jiná pravidla dál platí například pro studium v zahraničí nebo pro některé doktorandy starší 26 let. Tak ať se ve studiu daří. Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebic kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 4. a 5. září na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin, jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: se startem nového měsíce a se startem nového školního roku tady v úterý 1.9. 7:03 máme ranní téma týkající se také školy. Co vám právě ze školy zůstalo v hlavě úplně zbytečně dokonalé? Ptáme se dneska v rámci ranního tématu, jde nám o nějakou poučku, vzoreček nebo větu, kterou jste možná od maturity nepoužili ani jednou, ale kdyby vás bodili třeba ve 3 ráno, tak pořád ji odříkáte bez chyby. Tak jakou poučku si dodnes pamatujete ze školy? O tom je dnešní úterní ranní téma ranní jízdy Rádia Jih.
1: Kača napsala, tak u mě vyhrává ní na tý, no prostě koncovky chemii. Ano, to si možná vzpomeneme všichni ještě. Jasně nedáš úplně všechny, ale tak jako plus minus x jich dá, jako ní na tý, istý, ičelí, oví. Ovi jistý čelí, to myslím nějak končí nebo něco. No a je pravda,
0: no,
1: že
0: kolego,
1: to jsou věci, které ti v té hlavě jako zůstávají.
0: Přiznejme si to, neuměli jsme to tenkrát, neumíme to ani
1: dnes. 100% to není ani dnes, no.
0: Co Peťa, když se nebudeš učit, tak skončíš jako popelář. Řekl bych, že někteří se mají dobře, neli líp, jak mnoho lidí, co se dobře učilo. Peťo, asi ano, možná... Ale na stranu druhou nikomu přece nikdo nebrání jít to dělat.
1: Je to tak. Magdalena napsala, těleso zcela ponořené do kapaliny, nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené.
0: A co si ze školy pamatuje Jana?
2: BFLMPSVZ.
0: Zdravím a přeju hezký den všem, hlavně školáci pravou. Janičko, ano, my jim to přejeme od brzkého jitra a pevně věříme, že to zvládnou nejenom oni, ale i milí rodičové. Ale v rámci ranního tématu budeme pokračovat s otázkou, jakou poučku si dodnes pamatujete ze školy. Napište první, která se vám vybaví. Psát můžete i dnes na 606-703-889, přesně řečeno na toto číslo posílat SMSky anebo WhatsApp zprávy a poučky, které vám zůstaly v hlavě ze školních lavic, můžete psát i na Facebook Rádia Jih. Víte, další po 7. hodině pošleme do éteru, stejně jako za chviličku další hit pro dobrou náladu. V úterý 1.9. se na nás těší s hitem Ekvador. Saš, krásné ráno, Moravo. Ať se vám daří.
3: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
5: Dámy tu mano! I venga conmigo! Para buscarlo.

0: Tobias Topik, úterní raní z Dobré ráno, Moravo, po 7. 1. 9. 1. září, Bruno Mars, Mark Ronson a Uptown Funk. Taky Olivia Dean. A pošleme Xindla. I v úterý 1. 9. pro vás máme čerstvé jihomoravské zprávy. V Mikulově ostatně, jak už jsme říkali před několika dny, se bude bourat střecha bývalé celnice. No a dneska je ten den D. Omezí to i dopravu, prozradíme už za chviličku. Nezapomeňte, stále hrajeme taky o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou.
1: Volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
7: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, za minutu bude 7.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: V Mikulově dnes začíná bourání střechy bývalé celnice a HP Tronic ze Zlína musí zaplatit pokutu 39 milionů korun. Na hraničním přechodu v Mikulově dnes začínají práce na odstranění zastřešené části bývalé celnice. Podle ředitelství silnic a dálnic potrvají přibližně 40 dnů. Důvodem je postupné poškozování konstrukce, kterou chce ředitelství odstranit preventivně. Provoz na vytížené silnici 1/52 přitom zůstane obousměrný. Celý areál bývalé celnice má v budoucnu zmizet v souvislosti s výstavbou dálnice D52. Silnice sloužila do roku 2007, kdy Česko vstoupilo do schengenského prostoru. Pokuta 39 milionů korun pro společnost HP Tronic Zlín je pravomocná, potvrdili předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Firma podle úřadu více než 10 let určovala některým prodejcům minimální ceny elektrospotřebičů a další elektroniky. Tím jim bránila prodávat zboží levněji a vzájemně si konkurovat cenou. HP Tronic svou vinu přiznal, nesouhlasil ale s výší sankce. Úřad nyní rozhodl, že pokuta odpovídá zákonu a není pro firmu likvidační. Společnost provozuje mimo jiné prodejny a e-shopy Datart a ETA. Proti rozhodnutí se ještě může bránit žalobou u soudu.
1: Rádio Jih.
10: počasí.
0: Na startu nového měsíce, na startu nového školního roku nás čeká víceméně sluníčko, ráno skoro jasno nebo jasno, oblačnost však může místy přibývat a po většinu dne bude polojasno, místy i oblačno a bez srážek. Večer pak bude oblačnost opět ubývat na skoro jasno. Teploty letních 27 stupňů Celsia v Jihomoravském, letních 26 stupňů ve Zlínském kraji. No a míříme samozřejmě po ránu minutku po 7 hodině i k ranním teplotám, těm aktuálním. Zdravíme do Mudinic, kde měříte 16 stupňů Celsia, o stupínek více 17. Aktuálně měříme v Břeclavi, Rakvicích a Sokolnicích.
6: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih, doprava.
0: Opět připomínáme řidičům, skončily letní prázdniny, tak pozor, nejenom kolem škol se to dětmi bude dneska jen hemžit. Opatrně taky na trase z Výškova na Bučovice, na silnici druhé třídy číslo 431 před Bohdalicemi, Pavlovicemi, dejte tam pozor na sraženou srnu na vozovce. Na dálnici D1 na 194. kilometru směrem od Jihlavy na Výškov stojí odstavené nákladní auto, projíždíte opatrně a připomínáme na Břeclavsku, na silnici druhé třídy číslo 381 na výjezdu z Velkých Hostěrárek směrem na Borkovany, došlo ke střetu osobního auta s lesní zvěří. Místo je s opatrností průjezdné. Šťastnou úterní cestu, ať už pádíte s ranní jízdou rádi jejich kamkoliv.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: 7 hodin 2 minutky, jsme na startu další hodinky úterní ranní zde za ten 1.9. Co nevidět, třeba i Jamelia Superstar. No a pak se, dámy a pánové, podíváme i třeba na Světový den psaní dopisů. I ten připadá na dnešek.

0: hezké slunné úterní ráno, Moravo. 1. září je tady. 7 hodin 10 minut raní za rádích, jak by jsme. A tím pádem i hity pro dobrou náladu. Toto byla Jamelia, Superstar, za kličku Olivia Dean anebo Xindl X. Kdy jste naposledy psali takový ten klasický dopis, který jsme my dříve narození posílali ještě domů z pionýrských táborů? Už nějaký pátek, co? No ale dneska bychom si to mohli zkusit. Já teda nevím, jestli bych to psacím zvládl, tiskacím možná ano, ale v 21. století, no, byl by to hříšek. No ale na 1. září připadá Světový den psaní dopisů, proto se ptáme, kde jste naposledy klasický dopis napsali. Zapomeňte tedy dnes na současné technologie a zkuste, schválně je to taková výzva, se třeba se svými blízkými spojit dnes už staromodním způsobem. Napište dopis členovi rodiny, kterému jste maximálně tak teď poslali třeba nějakou SMS-ku anebo WhatsApp zprávu nebo e-mail. Napište starému příteli či svému partnerovi či partnerce. Mimochodem, neurovědci potvrzují, že psaní perem na papír aktivuje zcela odlišná mozková centra než rychlé ťukání do klávesnice či displeje mobilu. Ruční psaní přirozeně zpomaluje srdeční tep, nutí nás pečlivě vážit slova. Podle psychologů v něm lidé vyjadřují o 40% hlubší a upřímnější emoce než v digitální zprávě. Docela mazec. Mě no překvapil fakt, že prý to přirozeně zpomaluje srdeční tep. No možná, když to lidé používali dnes a denně, ano. Ale mě by to svýš ten tep zvýšilo tlak, protože představa, že už si nespomenu, jak se píše třeba, nevím, LK nebo F-ko psacím způsobem. No, byl by to docela mazec. Možná, jak jsme říkali na začátku, tím tiskacím by to člověk ještě zvládl. Takže dneska 1. září připadá Světový den psaní dopisů. Z profesí pak mají svůj den pracovníci hotelu a penzionu a pracovníci stavebních firem. Den pracovníků hotelu a penzionu má za cíl upozornit na práci těch, kteří každý den zajišťují jejich hladký chod ke spokojenosti všech hostů. Často si mnozí ani neuvědomují, kolik neviditelného úsilí stojí za tím, abychom u nich našli dokonale čistý pokoj, voňavé povlečení a ráno nám připravili bohatou snídani. Jsou na nohou od brzkých ranních hodin do pozdní noci, pracují o víkendech i svácích, když ostatní odpočívají a i při řešení těch nejnáročnějších situací si musí vždy zachovat vstřícnost a úsměv na tváři. No a mnohdy to není s některými zákazníky určitě lehké. Možná by mnozí potvrdili, že nejhorší práce je s lidmi, prostě ne všichni. Jsou tak nějak jakože, nechci říct přímo hodní, ale asi to mnozí znáte, kteří prostě pracujete s různou sortou zákazníků. No a v dnešním světě bychom se neobešli ani bez pracovníků stavebních firem. Jsou to právě oni, kdo v letním žáru, ale mnohdy i v zimních mrazech odvádějí poctivou a tvrdou práci, fyzickou práci, abychom měli kde bezpečně bydlet, pracovat nebo kudy jezdit. Každý nový dům, škola, most i opravená silnice stojí na jejich přesnosti, řemeslném umu a odvaze pracovat i za náročných podmínek. No a dnes také slavíme Mezinárodní den tofu, což je nejenom pro vegetariány a vegany skvělý pokrm na zvazující maso a dodávající jejich tělům tolik potřebné bílkoviny. Možná vás ale překvapí fakt, že tofu se vlastně vyrábí úplně stejně jako sýry nebo tvarohy. A to nás přivádí k jeho historii, protože tofu vzniklo vlastně, jak už to tak bývá, úplnou náhodou před 2000 lety. Ve starověké Číně totiž kuchař omylem vylil do čerstvého sojového nápoje nerafinovanou mořskou sůl obsahující hořčík, což způsobilo okamžité sražení bílkovin. No a výsledek byl první sojový sýr v historii, neboli tofu. Mezinárodní den tofu připadá na dnešní den, úterý 1. září. Tak než si dáme další z hitů pro dobrou náladu, ještě prozradíme, že v úterý 1. 9. má svátek Linda a Samuel. Lind máme třeba na Hodonínsku v počtu 22, Kijovskoj hlásí 29, na Brněnsku se bude slavit ve velkém, tam máme 450 žen se jménem Linda, Slavkovskoj hlásí 17. Co se týče Samuelu, Hodonínsko 60, Kijovsko 29, gratulace míří na Brněnsku, kde máme 402 chlapíky se jménem Samuel a Slavkovskoj hlásí 16. Jinak mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Blesk a Krištof, tak hafanům a kočičkám také všechno nej. A na Slovensku máme pak dnes vepsánou v kalendářích Drahoslavu. Taky jí blahopřejeme a posíláme hudební dárek, tady v 7 hodin na 14 minut zraní jízdy Olivia Dean.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš perutě.

0: Romaně na 20 minut, Xindlix, Anděl, a vypadá to, že... Anděle stály u jedné ženské, že?
1: Je to tak a hlavně to zase další případ z toho, jak teď říkáme, že mnohé věci se dějí, to, co se děje ve filmu, že se může stát i v reálném životě. Vybavte si takové ty akční komedie, kde prostě je obrovská honička, jedno auto vystřelí, přeletí něco a teď udělá smík a projede třeba přesně mezi dvěma auty a pak přesně zaparkuje třeba mezi třema auty a tak dále. Takové ty akční scény. A vlastně něco podobného se stalo. Scéna jako z akční komedie u dopravní nehody. 25letá řidička projela v Brazílii křižovatkou ve městě Bauru, když do jejího Fordu narazilo auto, které jí nedalo přednost. To se stává. Ovšem to, co se stalo potom, bylo doopravdy, jako by to někdo sestříhal na velké plátno. Náraz jí vůz otočil o 90 stupňů, poslal ho úplně jiným směrem. Auto posléze přejelo chodník, zamířilo rovnou otevřenou branou do nedalekého autoservisu a právě tam přichází manévr, který by se těžko povedl i na několik pokusů, kdybyste chtěli, tak to prostě nemáte šanci udělat. Ford totiž projel kolem poutače a přesně, úplně přesně zapadl na volné parkovací místo mezi dvě auta v tom všem, co se stalo po té srážce. Bez škrábnutí sousedních vozů a prakticky jako podle parkovacích čar celou tu jízdu zachytila kamera a existuje právě na internetu ten záznam. Pouštěl jsem si to a to nevymyslíte, to je něco neuvěřitelného, doopravdy jako vystřižené z filmu. Nikdo se při nehodě nezranil, samotná řidička pak s nadhledem prý poznamenala, že tak dokonale by nezaparkovala doopravdy, kdyby to chtěla sama. Je to neuvěřitelné, jakože ten šťouchanec a teď jako to jede a potom takový vlastně jakoby smyk, řekněme, a ještě v tom smyku potom to jede auto vlastně a zaparkuje mezi ty dvě auta. Doopravdy scéna jako začíná.
0: No, nejlepší driftaři světa možná závidí.
1: No, rozhodně.
0: Policista, když tam říže, prosím vás, u koho jste dělala autoškolu?
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké zářijové ráno Moravo, toto byly Duke Dumont, Ocean Drive, za chvilečko The Weeknd, Ariana Grande a Save Your Tears. Úterní radí zdě zazní taky Taylor Swift. A v novém školním roce, či jeho startu, i Miraja Drahokami. Za chviličku další krátké jihomoravské zprávy a předtím ale ještě taky pozvánka na fantastický koncert české legendy.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: vítat song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Klinu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť?

0: Sporting.com.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
3: Hezké úterní ráno, Moravo, máme 2 minutky po půl osmé.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Vítězem 28. ročníku soutěže TOP 77 vín se stalo vinařství Moravčíkova vína z Horních Věstonic. Získalo hlavní cenu Eduarda Postbígla za nejlepší kolekci v soutěži. Řidiči ve Zlíně by dnes měli více hlídat tachometr. Do ostrého provozu přechází nové úsekové měření na Štefáníkově ulici, dále také na Mlacové. Na Štefáníkově radary kontrolují úsek od oblasti nad Kudlovskou přehradou téměř po zastávku nad dopravním podnikem.
4: Rádio Jih, počasí.
5: No a mrkneme se také na aktuální teploty. Hodonín měří 17, stejně tak Petrov, Klobouky u Brna mají 16 i Těšany 16.
4: Rádio Jih, doprava.
3: A před muzikou ještě na cesty na příjezdu do Brna směrem od Pohořelic před nájezdem na dálnici D1 stojí odstavená dodávka. Na místě počítejte se zhruba 3-kilometrovou přerušovanou kolonou, tak pevné nervy. Na trase z Uherského Hradiště na Brno na silnici 1/50 v Bučovicích budou probíhat práce údržby, taky tady opatrně. Bučovice, silnice první třídy číslo 50 a na D2 na 13. kilometru připomínáme směrem od Brna na Bratislavu stojí u Kladnice nákladní auto s dodávkou po nehodě. Místo s opatrností plynule průjezdné. Šťastnou úterní cestu z ranní zdou rádia.
4: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Tak rajčátka máme spojená hlavně se salátem, omáčkou nebo třeba kečupem. A podle věců ale můžou mít ještě jednu překvapivou výhodu. Podrobnosti už za chvilku.

0: hodina 40 minut, zpěvačka Pink, je úterý 1. září, možná mnohé děti teď sedí v autech a pádí do školy, mnohé se těší, už nemohli dospat a někteří si říkají, sakra, to teda bude jako docela šlahot.
1: A myslím, že těch je většina.
0: No, pojďme dámy a pánové k rajčatům. Nezlobte se, já jsem se vás zapomněla zeptat. Máte sklep? A mohla bych ho vidět. No, máte prosím vás doma rajčata? Jestli ano, možná jim pod dnešku uděláte v lednici ještě o něco více místa. Nový výzkum totiž naznačuje, že pravidelná konzumace rajčat může pomáhat proti ukládání tuků v játrech. A řekněme si to na rovinu, ta dostávají při našem životním stylu často pořádně zabrat. Hlavní zásluhu na to má likopen, tedy látka, která rajčatům dává jejich typickou červenou barvu. No a podle vědců může právě likopen omezovat tvorbu nového tuku v játrech a zároveň pomáhat tělu zbavovat se toho, který už je tam uložený. A zajímavé je, že rajčata mají smysl jak syrová, tak i tepelně upravená. Třeba z vařených naše tělo likopen dokáže využít mnohem lépe. Syrová zase nabídnou některé další živiny, které se při zahřívání částečně ztrácejí. Tak možná, že měl někdo rajče ke snídani, možná, že i školáci třeba dostali na svačinku nějaké to rajčátko, možná si dá někdo rajčatovou omáčku k obědu, ať tak nebo onak, možná vám za to játra časem nebo jednou poděkují. Co ty a rajčata, jak to jde dohromady?
1: Jo, jako ty pidi, ty šery, ty mám jako velice rád.
0: A počkej, takže... a normálně jako rajčata ti nechutnej nebo co?
1: Ty jsou prostě daleko lepší, ty nejím, jo, jako velké nejím, jím jako když už si dávám rajča, mám je rád, jako dřív jsem jako neměl jako klub, tak si dávám právě tady ta malá rajčátka.
0: To jako tam je jako se na zahrádce, jakože se podaří, když se o to staráš, tak si potom to rajčátko vezmeš, dáš si třeba, nevím, chleba s máslem, trošku sůl na to si nakrájíš to rajčátko, nebo no. Sýr si na to dáš a to
1: no,
0: rajčátko.
1: No vidět, že s tím máš zkušenosti, no.
0: A ty, když si do toho dáš třeba ještě nějakou, já nevím, pálivou papričku, nějakou chili nebo něco, nebo nějaký kozí roh pálivý, no parádička.
1: No až jak ty vždycky říkáš, že si dáš jako rajčátka, a pak si říkáš, protože o tom výzkumu si věděl, a zase si můžu dát frťana.
0: No frťana ne, já tak zapiju to, když je horké, to tak nějakým tím pivečkem, ne? No tak na jedné straně do sebe dostaneš ten likopen, který pomůže těm játrům a pak tam hodíš tu desítku ve flašce vymalované. Taylor Swift anebo Jennifer Lopez už za chviličku v ranní jízdě rády, co se hitů pro dobrou náladu týče. No a za pár minut se taky vrátíme k našemu rannímu tématu, protože dneska se ptáme, jakou poučku si dodnes pamatujete ze školy. Napište první, která se vám vybaví. Nějaká poučka, vzoreč.

0: Nebo věta, kterou jste možná od maturity nepoužili ani jednou, ale když se na to ptáme, tak se vám to prostě vybaví. Napište nám to třeba na Facebook Rádia Jih. Děkujeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: je furt nějakého čekání, no. Tady J-Lo čeká na večer. Alespoň o tom zpívá v písni, jež končí v 7 hodin a 50 minut v ranní jízdě Rádia Jih. Někdo se těšil na nový školní rok a hle, uteklo to jako voda, je to tady. Mimochodem se mi líbil dneska z křiťáku vtípek, než se dostaneme k rannímu tématu, které taky velmi úzce souvisí se školou. Tak prý bude prča, až děti 6-7, víš, jak to furt říkají,
1: ano,
0: až pochopí, že budou vstávat v 6 ráno a makat do 7 večer a 6 ze 7 dní a do 6-7 let. To se s křeťákovým
1: povedlo. To se hodně povedlo.
0: Teď už pojďme ale k rannímu tématu, jakou poučku si dodnes pamatujete ze školy, napište první, která se vám vybaví, možná jste ji nepoužili roky, ale pořád umíte odříkat z paměti. Tak jaká školní poučka vás napadla jako první?
1: Sylvie napsala: při tření ebonitové tyče lištím ohonem vzniká statická elektřina v důsledku vzájemného přenosu elektrických nábojů.
0: Teda Sylvie, že si zrovna toto pamatuješ. No co Martin? Befeleme pese veze, nebo leze, leze po železe, metan, etan, propan, butan, brontosaurus, orangutan. Rýsování sečna, tečna plus do minus nekonečná. Narýsujem k tomu rychle sečíka, průřez, krychle, tangens, kosinus a sinus, hyperbola, parabola, základ. Života je škola, píše Martin.
1: Máme ji normálně zrýmované, no. Tina napsala: těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno s tlakovou silou, která se rovná tíse kapaliny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa.
0: Co si ze školy pamatuje Eva? Ní na ty, ity, ičity, ičný, ečný, ovi, istý, ičelí, aj o půlnoci, kdybyste mě vzbudili. Tak, jak si to přál pan profesor Ondráček. Milí školáci, jestli teď jedete do školy a říkáte si, je to hezké, bude to teprve hezké.
1: Vidíš, ale já jsem v tom vstupu předtím řekl začátek dobřený na ty a pak jsem ještě řekl, že to končí o výstí.
0: Ale ty jsi to
1: jako,
0: neuměl takže... tenkrát, neumíš to teď.
1: Ale nějakým způsobem se to dal skoro dohromady.
0: Mimochodem, ale pamatuješ si aspoň, že to tam je.
1: Ano, přesně tak. Radka napsala: dobré ráno, rádio. Kdyby mě vzbudili ve 3 ráno a byla otázka upálení na Husa nebo bitva na Bílé hoře, tak to vypálím, jako kdybych byla ve školní lavici, a to už je hezká řádka, ale co jsem opustila špinavé ruce od kříry. Krásný den nám všem přeje Radka, my samozřejmě posíláme pozdrav z našich von taky.
0: Neuvěřitelné, co si člověk pamatuje z té školy, a otázka, jestli to vůbec někdy použil, že? No. Ale to je debata asi na jiný den. Co Joška, ten se taky přidává k úternímu rannímu tématu. Líbal Bedřich Boženu celou nahou, ofuj nestydo, prý prvky z periodické tabulky z chemie. Výborná pomůcka. Joško, kdyby nás to učili tenkrát takto, možná bychom se na tu školu dívali jinak. Tak co vám ze školy zůstalo v hlavě úplně zbytečně dokonalé? Jakou poučku si dodnes pamatujete ze školy? Nebo vzoreček, nebo nějakou větu, dejte vědět přes Facebook Rádia Jih, pošlete SMSku, WhatsApp zprávu na 606 703 889 a zapojte se do úterního ranního tématu. Dnes s datem 1. září.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: poznám. Mira Jadra Hokami po 8. hodině z ranní jízdy. To je úterní za ten 1.9. třeba Meredith Brew. Z Itálie Damiano David. A slovenský Clean nabídnou Činasky. Září pro vás máme čerstvé jihomoravské zprávy. Zamíříme i do Zlína, kde dnes začínají měřit rychlost na Štefánikově ulici a Mladcové. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a zlínský kraj. Dnes meteorologové očekávají další letní teploty. A co si tak úterý 1.9. ulovit klimatizaci ve vysílání Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Jde to!
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
5: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Dance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz. Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
4: Hezké zářijové ráno, Moravo je 8.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Soutěž TOP 77 víno vládlo vinařství z Horních Věstonic a ve Zlíně dnes začínají měřit rychlost na Štefánikově ulici a Mlacové. Vítězem 28. ročníku soutěže TOP 77 vín se stalo vinařství Moravčíkova vína z Horních Věstonic. Získalo hlavní cenu Eduarda Pozbígla za nejlepší kolekci v soutěži. Nejlépe si vedlo Rulandské modré z roku 2024, které jako jediné z kolekce získalo nejvyšší 5hvězdičkové hodnocení. Další 4 vína vinařství dostala 4 hvězdičky. Podle organizátora soutěže Davida Mádra vinařství úspěšně vsadilo na červená vína, kterým na Jižní Moravě díky oteplování svědčí podmínky stále více. Porota letos hodnotila 484 vzorků. Ve slovácké podoblasti zvítězilo zámecké vinařství Bzenec, v Mikulovské Sedlecká vína a ve Velkopavlovické Salaj Winery. Řidiči ve Zlíně by dnes měli více hlídat tachometr. Do ostrého provozu přechází nové úsekové měření na Štefánikově ulici a na Mlacové. Na Štefánikově radary kontrolují úsek od oblasti nad Kudlovskou přehradou, a to až téměř po zastávku nad dopravním podnikem. Důvodem jsou mimo jiné časté stížnosti obyvatela překračování povolené 50. Některá auta tam podle měření jezdí až kolem 80 km za hodinu. Další nová měření chce městská policie během října spustit také ve Štípě a Klečůvce.
5: Rádio Jih, počasí.
4: Nový školní rok nabídne až 27 stupňů Celsia v Jihomoravském a 26 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. K tomu ráno skoro jasno nebo jasno, oblačnost však začne brzy přibývat a po většinu dne bude polojasno až oblačno, ale bez srážek. Večer pak bude oblačnost opět ubývat na skoro jasno. Míříme k ranním teplotám. Čejkovice Mikulov 17, Slavkov u Brna 18, v Uherském Hradišti máte aktuálně 19 stupňů Celsia.
7: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
5: Rádio Jih, doprava.
4: Hezké úterní ráno i na cesty. Míříme na Brněnsko na silnici 2. třídy číslo 389 mezi újezdem Utišnová Dolními Loučkami. Havarovala 2 osobní auta. Místo je průjezdné jedním jízdním pruhem. Na D2 na 13. kilometru směrem od Brna na Bratislavu, připomínáme, stojí u kranice nákladní auto s dodávkou. Po dopravní nehodě místo je ale s opatrností plynule průjezdné. A na příjezdu do Brna směrem od Pohořelic před nájezdem na dálnici D1 stojí stále odstavená dodávka. Na místě počítejte se zhruba 3 km dlouhou přerušovanou kolonou. Tak pevné nervy, si jem šťastnou úterní cestu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
4: Je jestli pak vás příští rok čeká přepis auta, motorky nebo třeba vozíku, připravte si raději o něco více peněz. Stát totiž chystá změnu registračních poplatků a u některých vozidel bude zdražení docela citelné. Za chvíli řekneme, koho se dotkne nejvíc. Teď Meredith Brooks.

0: 11 minut po 8 hodině, dámy a pánové, the first time, hezké úterní ráno, Moravo. Tak s novým měsícem se podíváme na zdražení, ale bude se nás týkat až příští rok, který v případě, že budete chtět přepisovat třeba motorku nebo přívěsný vozík, počítejte s vyššími poplatky. Od července 2027 se totiž mění sazby za registraci vozidel a v některých případech zdraží opravdu výrazně. Ministerstvo dopravy chce celý systém zjednodušit. I tak se dá obhájit zdražení. Místo zhruba 20 různých sazeb a výjimek mají zůstat jen 4 základní skupiny. Tohle znamená, že třeba za registraci motorky nebo přípojného vozíku nově zaplatíte stejně jako za auto. Nejvíc si připlatí majitelé menších motorek, u některých úkonů může být zdražení až 166%. Tedy dnes motorka do 50 kubíků je za 3 kila, bude za 800. Motorka nad 50 kubických centimetrů je dnes za 5 kilo, příští rok bude za 800. A stejně tak přípojné vozidlo do 750 kg. Na druhou stranu má být vyřizování jednodušší. Stát chce, aby šel převod auta mezi prodávajícím a kupujícím kompletně zvládnout přes internet. A od 1. července příštího roku, tedy roku 2027, má být možné nechat si do výdejního boxu poslat také registrační značku nebo technický průkaz. Podobně jako už dnes funguje doručení řidičáku, ale o tom už jsme v ranní jízdě rádiích hovořili. Tak od příštího července se nám některé přepisy trošku více zdraží.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Darling, darling.

0: 20 minut po 8 hodině Kygo, co nevidět, činaský a slovenský Klín. No a na Slovensko právě teď také míříme v ranní jízdě rádia jich.
1: Ano, pokud se dnes chystáte autem na Slovensko, tak pozor na nová pravidla, která právě teď 1. září právě dnes začínají platit. Začínají tam platit vyšší pokuty, hlavně za opravdu výrazné překročení rychlosti. Kdo v obci pojede o více než 50 km hodně rychleji, čili jako čuník, dá se už říci, může na místě dostat pokutu až do výše 1 000 euro. Mimo obec se přísnější sazba týká překročení rychlosti o více než 60 km hodině, čili zase řeč o nějakých těch čunících. Tady ve správním řízení může sankce vystoupat až na 1300 euro, tedy přes 31 000 korun, a to už je přeci jenom nějaký ten peníz. Nově také přibývá na Slovensku více případů, kdy pokuta dorazí rovnou provozovateli auta podle registrační značky. Policie tak nemusí řidiče vždycky zastavit přímo při přestupku. To známe i od nás České republiky, když si myslíte, že nic, a ono pak něco do té schránky prostě a jednoduše přijde. Přísněji se řeší také telefon za volantem, handsfree zůstává povolené, ovšem mobil nesmíte během jízdy držet ani ovládat. Zase docela masná pokuta až 249 euro za nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi auty, pak pokuta dokonce téměř 100 euro. Takže pokud dnes vyrážíte přes hranice, dávejte si na to bacha, na Slovensku dnes 1. září startují nová, různá, docela drahá opatření.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Beyoncé v úterní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, po půl deváté, 1. září i Robert Miles, Maria Nailer a vzpomínka na leta 90. s hitem One and One. Pošleme jí Medúzu. A Boky jako skříň představí je v Čafárna. Naopak novinky z jižní a jihovýchodní Moravy zase jindro jsou za chviličku. A nezapomeňte, blíží se luxusní koncert české legendy.

0: Vítat song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
7: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký let.

0: Dance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Hezké úterý, je půl deváté.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Na hraničním přechodu v Mikulově dnes začínají práce na odstranění zastřešené části bývalé celnice. Podle ředitelství silnic a dálnic potrvají přibližně 40 dnů. Pokuta 39 milionů korun pro společnost HP Tronic Zlín je pravomocná, potvrdili předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Firma podle úřadu více než 10 let určovala některým prodejcům minimální ceny elektrospotřebičů a další elektroniky.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Aktuálně v Uherském Hradišti měříme 19 stupňů, po 18 máte v Krumvíři, v Lanžhotě a v Bučovicích.
2: Rádio Jih. Doprava.
4: S kolonou stále počítejte na příjezdu do Brna směrem od Pohořelic před nájezdem na dálnici D1, jak už od nás víte, stojí odstavená dodávka a na místě je stále zhruba 3 kilometry dlouhá přerušovaná kolona. A pozor taky stále na D2 na 13. kilometru směrem od Brna na Břeclav stojí u hranice nákladní auto s dodávkou. Po nehodě místo je s opatrností plynule průjezdné. Šťastnou úternici.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.

No a za chvíli se podíváme v ranní jízdě rády, co zajímavého se 1. září zapsalo do hudební historie. Tak třeba jedna světová zpěvačka čekala na svůj první americký hit číslo 1 dlouhých 25 let, ale vydržela. V Bratislavě se pak rodila kapela, která potom, řekněme, válcovala československá pódia. No a kulaté narozeniny dneska slaví muž, bez kterého by disco znělo úplně jinak. Mrkneme na Tinu Turner, na tublatánku i Bee Gees.

0: What's Love Got to Do with It se stala jedním z jejich charakteristických hitů a vynesla Tina Turner několik cen Grammy. Včetně cen za nahrávku roku a nejlepší ženský popový výkon. Uvedena byla také do síně slávy Grammy. Na začátku září roku 1982 se pak na Slovensku dala dohromady kapela Tublatanka. V jedné zapadlé vinárně u Velkých Františkánů v centru Bratislavy tehdy spojili síly student Maťo Ďurinda, Juraj Černý, ke kterým se později přidal taky Pavel Horváth. Založili tak hardrockové a melodické trio Tublatanka, které zhity jako Dnes nebo Pravda vítězí ovládlo československou scénu 80. a 90. let. No a v tento den v roce 1946 se narodil zpěvák a frontman kultovních Bee Gees Barry Gibb a slaví tak krásnou kulatou 80. A je tak posledním žijícím členem kapely Bee Gees. Spolu se svými bratry Robinem a Morrisem definovali z Bee Gees éru diska z hity jako Stayin' Alive, Night Fever nebo How Deep Is Your Love. Mimochodem, sám Barry Gibb napsal i řadu dalších úspěšných hitů. Například titulní song k filmové pomádě nebo mega hit Woman in Love pro Barbaru Streisand. Tak k té kulaté 80. gratulujeme. A blahopřejeme i Lindě a Samuelu, či Lindám a Samuelům, protože v úterý 1. září slaví svátek. Gratulace míří na Břeclavsko. 35 žen se jménem Linda právě dneska předpokládáme bude oslavovat 62 Samuelů na Břeclavsku. Výškovsko hlásí 26 žen se jménem Linda, 30 men či chlapů se jménem Samuel. A gratulace míří na Uhersko Radisko, kde máme 29 žen se jménem Linda a Samuelu je tam 52. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dnes slaví Blesk a Krištof. Tak a fanům a kočičkám všechno nej. A mimochodem na Slovensku má svátek Drahoslava. Taky tam všechno nej. Tady je slibovaná zraní jízdy rádia Jih Evča Farná.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Mám prostě...

0: dneška vzoreček nebo věta? Co vám ze školy zůstalo v hlavě? Takové je dnešní ranní téma, vy jste odpovídali. Je vidět, že si spoustu věcí pamatujete. A zrovna jsou to, řekl bych, mnoha případy věci, které člověk v životě vůbec, ale vůbec nepoužije. Ale takových je věcí z té školy asi je, mnohem více. Ale na začátku nového školního roku to není třeba některým dětem říkat.
1: Dana napsala, zdravím, je to již 62 let od mé první třídy, ale nikdy nezapomenu. Alenko, stůj, auto houká, na něm se veze bílá mouka. Auto mouku rozváží z velikého nádraží. Přiznám se, nikdy jsem to neslyšel teda, no.
0: Vidíš to, co se dozvíš v 21. století na startu nového školního roku? K našemu rannímu tématu se přidává i Zdenda, tomu utkvělo v hlavě následující. Zdravím vás, jedna poučka z elektroškoly. Cívka je jako dívka, nejdřív napětí a pak prout. Tak je zrovna poučka, která se hodí do života.
1: Soňa napsala ze školního řádu, není dovoleno nosit do školy věci nepotřebné k vyučování, zvláště se zakazují nosit do školy žvíkačky. Psala jsem to asi 300krát.
0: Já se musím přiznat, že jsem snad asi ve škole nemusel nikdy nic opisovat za to, když jsme něco provedli, ty jo?
1: Já mám pocit, že na prvním stupni jsem něco psal, jako no. Jako v podstatě, co mi myslíš, že bys mohl dostat ten trest, tak já jsem ho dostal, jako, ať už na základní nebo střední škole, takže...
0: Na čem?
1: Takže na základní nebo fofršoule, ano.
0: Myslíš zvláštní, ano, fofršoule, jasně,
1: takže
0: dobře.
1: Jako co se dalo, to jsem dostal. No.
0: S Andreou naprosto souhlasím, výjmenovaná slova poze, brzy jazyk nazývat ruzině, ostatní výjmenovaná slova se učila hůře. Ano, Andreo, to nevím, čím to bylo, ale prostě souhlasím s váma, no, to Zetko, respektive ta vyjmenovaná slova po Z, to šlo prostě levou zadní.
1: Lubomír má evidentně hlášku nějakého učitele, kdo bude přistižen, bude mu ustřižen, jako vůbec ti učitelé mají jako, nebo profáci potom na střední škole plno hlášek, které si pamatuješ, že jsme měli třeba na fyziku.
0: Znáš
1: měli...
0: to z vykládání, musí říct.
1: No, znám to z vykládání, ano, měli jsme na fyziku fakt jako parádního profesora na střední a ten vždycky říkal, jako, když nám vysvětloval, tak vysvětloval stylem, otočíme kohoutek, voda teče. Zavřeme kohoutek, voda neteče. Aha. Pochopili všichni? Jo, takže
0: a ty za něj čuměl, jak tohle nebe brata, že?
1: Já to stále nechápu.
0: Jakou poučku si dodnes pamatujete ze školy? Chtěli jsme po vás, abyste napsali první, která se vám vybaví. A tomu by se vybavila následující. Vlevo fáze, vpravo nulák. Kdo to neví, ten je čů.
1: Ano, další evidentní hláška učitele či profesora.
0: Tak vám všem moc děkujeme, že jste takto krásně na začátku nového školního roku zaspomínali na některé hlášky, které zůstaly v hlavě a které člověk v životě vůbec nepoužil. I když použil. Díky Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy a ranní jízdě. A my vám teď posíláme jeden speciál. Ani song, jak si tak si a škola.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: španělsko-německý popový zpěvák Alvaro Soler v úterní ranní jízdě 1. zářijové. Po 9. už třeba Bena Sibro. S půlnočním říchem Krištof. A po 9. zazní Temper City. A Petronik ze Zlína musí zaplatit pokutu 39 milionů korun. Za co? Prozradí úterní jomoravské zprávy rádia za ten 1.9.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
5: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
6: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a gulášfest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma. Lednické vinobraní a gulášfest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, Top Centrum Car CZ.
0: Hezké úterý, za minutu bude 9.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: V Mikulově dnes začíná bourání střechy bývalé celnice a HP Tronic ze Zlína musí zaplatit pokutu 39 milionů korun. hraničním přechodu v Mikulově dnes začínají práce na odstranění zastřešené části bývalé celnice. Podle ředitelství silnic a dálnic potrvají přibližně 40 dnů. Důvodem je postupné poškozování konstrukce, kterou chce ředitelství odstranit preventivně. Provoz na vytížené silnici 1/52 přitom zůstane obousměrný. Celý areál bývalé celnice má v budoucnu zmizet v souvislosti s výstavbou dálnice D52. Silnice sloužila do roku 2007, kdy Česko vstoupilo do schengenského prostoru. Pokuta 39 milionů korun pro společnost HP Tronic Zlín je pravomocná, potvrdili předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Firma podle úřadu více než 10 let určovala některým prodejcům minimální ceny elektrospotřebičů a další elektroniky. Tím jim bránila prodávat zboží levněji a vzájemně si konkurovat cenou. HP Tronic svou vinu přiznal, nesouhlasil ale s výší sankce. Úřad nyní rozhodl, že pokuta odpovídá zákonu a není pro firmu likvidační. Společnost provozuje mimo jiné prodejny a e-shopy Datart a ETA. Proti rozhodnutí se ještě může bránit žalobou u soudu.
12: Rádio Jih. Počasí.
0: První školní den bude skoro jasný nebo jasný, oblačnost však začne brzy přibývat a po většinu dne bude polojasno až oblačno, ale bez srážek. Večer pak bude oblačnost opět ubývat na skoro jasno. Teploty v úterý 1. září maximálně 27 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 26 stupňů ve Zlínském kraji. No a aktuálně minutku po deváté, Veselý nad Moravou, Tvaroš, Lhota, Bulhary i Dolní Němčí měří 18 stupňů.
6: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: A znovu taky na cesty na D52 na 17,5 kilometru ve směru do Pohořelic stojí porochané osobní auto. Projíždějte opatrně. Si hem šťastnou cestu.

0: 9 hodin 8 minut, pohodový kousek, OK, Robina Schulze a Jamese Blanta, doufám, že i u vás je v úterý 1. září všechno OK, stejně jako v těch školních lavicích. No a za chvíli na rádiu jich jedna statistika, po které se dost možná doma podíváte úplně jinak, takzvaně jinou optikou na obyčejnou roli toaletního papíru. Jistý národ totiž v jedné disciplíně válcuje zbytek světa. A to docela výrazně. Podrobnosti už za pár minut. Teď Krištof a půlnoční říz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: konečně ta jedna statistika, po které se, jak už jsme říkali, možná doma podíváte úplně jinak na obyčejnou roli toaletního papíru. Jistý národ totiž v jedné disciplíně valcuje fakt zbytek světa, to docela dost výrazně. Máme tady jedno číslo, které jste možná nepotřebovali znát, uznávám, ale teď už ho z hlavy nedostanete. Američané evidentně moc nejedou systém, dva útržky a dost. Jeden Američan totiž podle odhadu spotřebuje v průměru 141 rolí toaletního papíru za rok. Pro srovnání, u nás je to zhruba 50 až 60 rolí, takže Američan zvládne protočit asi 2,5x tolik toaleťáku, co Čech. A ještě jeden údaj, Spojené státy mají asi 4% světové populace, ale připadá na ně víc než pětina světové spotřeby hygienického papíru. Myslím si, že teď by se hodila píseň kapely No Name. No tak, že by za to mohla třeba ta rychlá občerstvení nebo jejich korpulentní postavy, těžko říct. No a pokud si právě teď říkáte, že i u vás to rychle mizí, že si kolikrát říkáte, že to snad někdo musí i snad s prominutím žrát, možná vás má váš milý či vaše milá předky v Americe. Člověk totiž nikdy neví. My ale rozhodně víme, že v 9 hodin a 17 minut posíláme vám všem, třeba i na ona místa, další z hitů pro dobrou náladu. To jsou Tempersy.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

10. posloucháte v úterý 1. září rádiových rádio Jižní Moravy. Toto byla švédská čtyřka Ace of Base a muzika z počátku let 90. All that you want. Za chvíličku poetika a blízko. A my jsme blízko. Další prázdninám sotva jedny skončily. Ano, školní rok sotva začal a už je tu první dobrá zpráva pro všechny, kteří se těší na další volno. Některé prázdniny letos totiž vyjdou opravdu příjemně a hned ty první nabídnou několik dní bez školy v kuse. Ano, chápete správně, je to volničko pro naše studenty. Za chvíli si řekneme, kdy přesně.

0: Tak song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Kik. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Mezitím přijdou ještě pololetní a podle jednotlivých okresů také týdenní jarní prázdniny. Takže kdo má pocit, že do dalších prázdnin je ještě daleko, a první větší odpočítávání může začít už právě teď.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: úterní 10. hodině dopolední nás na rádiu. Jich doprovodili B.O.B. a co si budeme hrát v další hodině, můžeme slíbit špetku španělského temperamentu. Enrique Iglesias a Bailando. Na konec světa doputujeme s Miley Cyrus. A představíme vám také novinku od Pokáče, jmenuje se Ignor. Nachystány jsou také další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih a v nich info o tom, že znalci zpochybnili ztrátu paměti obžalovaného ze zapálení baru ve Zlíně. Podrobnosti za pár okamžiků tady u nás na Rádiu Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
6: Hodoníne, připrav se, rakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký letní

0: útočník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hezké dopoledne s rádiem Jih, odbyla 10.
5: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
6: Břeclav rozšiřuje online služby, lidé vyřídí více věcí bez návštěvy úřadu a znalci zpochybnili ztrátu paměti obžalovaného ze zapálení baru ve Zlíně. Břeclav dokončila projekt, který má lidem usnadnit vyřizování úředních záležitostí přes internet. Rozšíří se například služby portálu občana, takže s některými žádostmi už nebude nutné chodit osobně na radnici. Online má být možné řešit například záležitosti spojené se hřbitovy, městskými dotacemi nebo nahlížením do správních spisů. Město zároveň pořídilo nový systém pro správu majetku a zveřejní další data o technické a dopravní infrastruktuře. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti dokončila další část modernizace. Město nechalo za téměř 10 milionů korun opravit sociální zařízení a prostor před školní jídelnou. Tam nově vzniklo také místo pro mytí rukou a bezbariérové WC. Dalších téměř 680 tisíc korun stálo nové vybavení, včetně šatních skříněk. Úpravy navazují na rekonstrukci školní jídelny a kuchyně z roku 2023, do které město investovalo téměř 40 milionů korun. Muž obžalovaný z loňského zapálení baru ve Zlíně trpí podle znalců těžkou disociální poruchou osobnosti. Zároveň považují za málo pravděpodobné, že by si nepamatoval celý den, kdy k požáru došlo. Daniel Kratochvíl tvrdí, že byl pod vlivem léků a drog a na událost si nevzpomíná. Podle znalců ale jeho tehdejší jednání působilo cíleně a ztráta paměti by zřejmě nebyla tak úplná. Obžalovaný jejich závěry odmítá a chce znalecké posudky napadnout. Soud zároveň rozhodl, že zůstane ve vazbě. Za pokus o vraždu a další trestné činy mu hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Státní zástupce navrhuje dokonce až 22 let.
5: Rádio Jih, počasí.
4: A jak to bude dnes vypadat s počasím? Odpoledne se může obloha lehce zatáhnout, ale večer zase mraky zmizí. Na teploměrech dnes uvidíme v Jihomoravském kraji hodnoty do 27 stupňů, ve Zlínském pak 26. No a koukneme také na aktuální teploty v tuto chvíli, jen co se nám načte apka a už to tu vidíme. Hodonín a Klentnice 21 stupňů, stejně tak jako Ostrožská Nová Ves. No a z Radějova nám hlásíte 20, tak zdravíme na Lučinu.
0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
5: Rádio Jih, doprava.
4: Dopravní komplikace máme v tuto chvíli hlášené z Brna, konkrétně v Chironově ulici před nájezdem na Pražskou směrem od Kohoutovic. Srazilo osobně auto cyklistu. Na místě zasahují záchranáři a policie, počítejte zde s omezením. Pokud jste za volanty, tak šťastnou cestou, pokud jste v práci, tak ať vám to rychle utíká ta práce pěkně od ruky. René Enrique Iglesias a Bailando tady u nás na jihu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio.

0: 10 hodin a 11 minut dohrávají na rádiu jich Radujiši Moravy Sunrise Avenue. Na největší břeclavské střední škole mají dělnici hotovo a vařit se zde bude v novém, kde moderní gastroprovoz za 55 milionů pomůže a co nabídne strávníkům, tedy hlavně studentům, vám prozradíme na rádu jich už za malou chvíli. Do té doby z muziky Miley Cyrus a nebo také Pekař.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterním dopolední jsme si na rádiu Jih Rádio Žimora vyhráli Pekaře a jeho Bůh, no a studenti Břeclavské střední školy Edvarda Beneše mají ode dneška o důvod víc těšit se na obědy. Ano, slyšíte správně, na obědy. Škola totiž dokončila kompletní modernizaci své kuchyně za 55 milionů korun a s novým školním rokem ji rovnou otestují první strávníci. Díky investici se její kapacita zvedla ze 700 na 1200 porcí denně. Na výběr budou mít studenti ze 3 druhů jídel, a to každý den. Nové zázemí ale poslouží i místnímu gymnáziu nebo dalším subjektům ve městě. Během stavebních prací zaskakovala s vařením základní škola v Poštorné a teď to středoškoláci možná brzy oplatí. Město Břeclav totiž plánuje rekonstrukci kuchyně na základní škole Kupkova, takže se vzájemná sousedská výpomoc bude opět hodit. A tak to má být. Mimochodem na střední školu Edvarda Beneše moc a moc zdravíme, hlavně profesorky a profesory, zvládněte následujících 10 měsíců bez zdraví a v pohodě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: No a z muziky posíláme skvělou klasiku z let 90. Tady jsou rockseťáci na jihu, hitovka Sleeping in my car. Pokud jste za volanty, tak hlavně žádné usínání a býti bdělí stále.

0: Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy vám představujeme novinku od Pokáče, jmenuje se Ignor a takto skvěle to zní. No a že se pachatel často vrací na místo činu, potvrdil padesátník v brněnském nákupním centru. Proč se mu ale návrat nevyplatil, to vám na Rádiu Jih prozradíme už za malou chvíli.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně. Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih vstupenky zdarma. Stačí poslouchat Vlastu Matýka mezi 14. až 18. hodinou a vychytat song od Lucie. Více info na www.radiojih.cz.
2: Leno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
4: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a Guláš Fest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů, skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a Guláš Fest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a

vlnách Rádia Jih. Rádia Žimoravy nás v úterním dopoledni rozhýbala hitovka This Girl. No a představte si, že přísloví o tom, že se zloděj vrací na místo činu, se v neděli večer potvrdilo v nákupním centru v brněnském Králově Poli. Pracovnice ostrahy tam totiž poznala 50-letého muže, který před pár dny utekl s elektronikou, s vercajkem a bateriemi za 11,5 tisíce korun. Než na místo dorazili přivolaní strážníci, pohotová členka bezpečnostní agentury stihla onoho chlapíka sama zastavit. Hlídce pak ukázala záznam z kamer, kde byla jeho tvář jasně rozpoznatelná. Padesátník se k ničemu nestavěl zády. Rovnou přiznal, že předchozí zboží už stihl prodat a ten den měl v plánu krást znovu. No a protože způsobená škoda přesáhla 10

0: 5000 korun. Případ si od strážníku rovnou převzala státní policie. No, možná zde platí heslo dvakrát do stejné řeky nestoupíš.
1: Hradíškovský festiválek a Minifund festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Hradíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Hradíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: No a možná při pondělku máte takový ten den, kdy vás to v práci prostě neuvěřitelně štve. Ať už kolegové, anebo prostě celkově ta práce, nebo jste prostě nenaladění, anebo prostě šéf nebo šéfová jsou jako z Marsu a prostě jsou protivní a tak dále. Tak mám pro vás jeden takový recept, jo? Pokud takový den máte, a ne, že bych ho někomu přál, tak si právě teď zesilte rádio, protože tady je kapela Harley a výborná věc na to, když vás všichni okolo štvou a připadáte si, že to snad není prostě možný. Proč pocit mám?

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 20. hodinu dopolední jsme tady u nás na rádiu Jih zakončili pěkně do pohody se Sombrem a hitovkou Back to the Friends po 11. Už to ale nakopneme hned na úvod s Bon Jovim a hitovkou It's My Life. Na playlistu vidím taky Dermota Kennedyho. A i když je 1. září, i tak si zahrajeme něco hodně letního. Miraj a malinovej sirup. Ta vůně prázdnin, co? Jestli nás teďkon poslouchají třeba v autech u rodičů děcka, no jo, už to máte sečteno, už je to jasný, 10 měsíců školy před vámi. Ne, že by jsem to myslel nějak jako ve špatném, jo, ale prostě přece jenom prázdniny jsou za náma. No a teď už zase takový ten standardní život, taky ten běh těch věcí, tak jak má být. No a taky s 11. hodinou tu budou jako vždy jihomoravské zprávy Rádia Jih a mých info o tom, že v brněnských Ovzanech může vyrůst nová čtvrť pro stovky lidí. Podrobnosti nabídneme za pár okamžiků a pokud jde o tu soutěž o klimatizaci, no, čekáte dlouho, my víme, a jakožto programu vyše v rádiu, tak můžu slíbit, že dejme tomu do nějakých 24 hodin to padne. To vám můžu slíbit, jo, tak jenom taková malá nápověda, ale nikomu to neříkejte, vůbec nic se neprásknulo.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stek a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
1: Nová sezona v CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
5: Posloucháte rádio Jih, odbyla 11. hodina.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Bzenec pokračuje se stavbou kruhových objezdů, přibude i nový přechod u Peny a v brněnských Obřanech může vyrůst nová čtvrť pro stovky lidí. Ve Bzenci pokračuje stavba okružních křižovatek podle plánovaného harmonogramu. Město průběh prací sleduje hlavně kvůli dopravním opatřením, městským pozemkům a inženýrským sítím. V příštím týdnu má navíc začít výstavba nového přechodu pro chodce u Peny. Řidiči chodci proto musí počítat s menším omezením také v této části města. Na dosud nezastavěných pozemcích mezi ulicemi Fričejova a Bílovická v Brně může v budoucnu vzniknout rozsáhlá zástavba rodinných domů. Město nyní připravuje územní studii, ta prověří dopravu, kanalizaci, občanskou vybavenost i geologické podmínky. Lokalita má přes 13 hektarů a podle prvních odhadů by tam mohlo žít asi až 570 lidí. Vedení Maloměřic a Obřan ale upozorňuje, že městská část na tak velký nárůst obyvatel zatím není připravená. Obavy má mimo jiné z dopravního napojení a stability svahů. Studie by měla být hotová ve druhé polovině příštího roku. Do té doby stavební úřad v lokalitě nové projekty povolovat nemůže.
6: Počasí.
5: Tak a jak to dnes bude vypadat s počasím? Odpoledne se může obloha lehce zatáhnout, ale večer zase mraky zmizí a to je dobrá zpráva. Na teploměrech dnes uvidíme v Jihomoravském kraji hodnoty do 27 stupňů, ve Zlínském pak do 26. No a jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? Kyjov, Lipov, Moravský Žižkov i Rajhrad hlásí schodných 21 stupňů, tak vás tam všude z rádia jich zdravíme.
0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Ještě rychlé dopravní info z Brna. V Brně ve Věstonické ulici bourala dvě osobní auta. Počítejte zde s možnými komplikacemi. Pokud jste na cestách, tak šťastnou cestu. Pokud jste v práci, tak vám to opravdu utíká. A pokud se chystáte na oběd, tak dobrou chuť.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: A 11. hodinu dopolední tady u nás na jihu roztáčíme společně s Bon Jovim a hitovkou It's My Life. Tak hezké úterý.

0: symbolický čas 11 hodin a 11 minut nám dohrává na jihu Dermot Kennedy. No a pejskaři ve Zlíně se mohou těšit na příjemnější venčení na Dlouhé ulici. Co všechno se na tamní psí loučce změní a jaké novinky město chystá, prozradíme tady u nás na rádiu jich už do 6 minut, které nám vyplní Lady Gaga a také Justin Wellington.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Justin Wellington, Aiko Aiko, další důkaz, že na rádu jich hrajeme hity pro dobrou náladu. Ale teď už zpátky k dění v našem regionu. Zlínští pejskaři se dočkají příjemnějšího místa pro venčení svých čtyřnohých partáků. Psí loučka na Dlouhé ulici totiž projde kompletní revitalizací. Kromě volného pobíhání bez vodítka se návštěvníci dočkají nových mlakových chodníků, laviček, odpadkových košů i osvětlení s infračidly pro pohyb zašera, což je skvělá vychytávka. Od rušného provozu na Benešově nábřeží pak loučku nově oddělí mírný zemníval, který pomůže zachytit prach a utlumit hluk z aut, což je taky skvělý. Město navíc prořeže stromy a keře, aby byl celý prostor přehlednější a bezpečnější. To zní skvěle, co myslíte? No a nejen do Zlína, kde nás ladíte na 98 FM, posíláme z rádia jich pro ještě lepší úterní dopoledne kapelu Miraj a jejich malinovej sirup.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Memories alias Vzpomínky, tak o nich zpívali na rádiu jich Maroon 5. Tak si ho představte, vypadá sice jako přerostlé morče, ale v rodokmenu má překvapivě blízko ke slonům. Kdo se nově narodil v brněnské zoo a proč chovatele u jednoho z mláďat ještě neznají jeho pohlaví, to vám prozradíme tady u nás na rádiu už za chvíli. A když s námi zůstanete po celý den, respektive i v odpoledních hodinách mezi 14. až 18. hodinou, tak budete moci získat 2 vstupenky na koncert Lucie v Dubňanech.

0: Více info na www.radiojich.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

0: vlnách Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, Train, Drive-by, no a brněnská zoologická zahrada slaví pěkný chovatelský úspěch. Skupina damanů skalních se tam rozrostla o dvě nová mláďata. Tahle zvířata na první pohled připomínají větší morčata nebo sviště, ale evolučně mají nejblíž ke slonům a kapusňákům. Malí damani přišli na svět během června, samice je ale porodila ve velkém venkovním výběhu, takže chvíli trvalo, než si jich chovatelé vůbec všimli. Při veterinární kontrole se jim podařilo odchytit zatím jen jedno mládě, ze kterého se vyklubal sameček. To druhé je na zjištění pohlaví až příliš plaché. Oběma se ale skvěle daří dle všeho a každý večer chodí s dospělými spát do domečku, ukrytého v umělé skále. Ve venkovní expozici dělají společnost opicím Dželabám a při návštěvě zoo už je můžete zahlédnout v akci. Takže vás tímto z Rádia Jih zveme do brněnské zoo. No a další song od Evy Farné, Perpetuum mobile, zahrajeme pro slečnu Veroniku, která dorazila do Rohatce na sobotní akci Rohatec po čtvrté, kde mimo jiné oslavila i své narozeniny, jak jsem pochopil. Popravdě, já jí tento song slíbil a nejen jí, ale zjistil jsem, že ho sebou nemám. A tak, když ho tu máme na playlistu, tak jí ho zpětně věnujeme. Takže pro Veroniku, která byla v sobotu v Rohatci a jediné, co vím, takže ráda a skvěle peče a končila s kámoškou na esu Bažantnici, tak pro ní Perpetuum mobile a taky pro malou Valérku, která zůstala s mamkou na afterparty. No a díky i vám všem, co jste vůbec v sobotu na afterparty s Rádiem Jih zůstali, protože jste byli úžasní, tak pro vás všechny Eva Farná a Perpetuum mobile.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: playlistu Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, Siam, a co si budeme hrát po 12. po pravém poledni, můžeme slíbit Flowrider a Club Can Handle Me. V tanečním rytmu zůstaneme s Markem Kornem, ale chytneme vás i za srdíčko a pustíme si romantiku od Terky Maškové a Marka Lambory. Připraveny jsou také další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih a v nich info o tom, že Břeclav digitalizuje vybrané služby. Obyvatelé díky tomu vyřídí více věcí bez návštěvy úřadu a to je dobrá zpráva. Na podrobnosti si rozhodně počkejte a taky si počkejte na to, jestli Terezu Maškovou s Markem Lamborou budeme hrát hned dvakrát za sebou. Pokud ano, tak vyhrajete klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
4: Mastrakovo Matkyjo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Hodoníne, připrav se, drako bití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu v Dubňany.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: I 2 minuty po 12. zůstáváte s Rádiem Jich a my jsme za to moc rádi.
6: Rádio Jich. Jihomoravské zprávy.
7: Břeclav rozšiřuje online služby, lidé vyřídí více věcí bez návštěvy úřadu a znalci zpochybnili ztrátu paměti obžalovaného ze zapálení baru ve Zlíně. Břeclav dokončila projekt, který má lidem usnadnit vyřizování úředních záležitostí přes internet. Rozšíří se například služby portálu občana, takže s některými žádostmi už nebude nutné chodit osobně na radnici. Online má být možné řešit například záležitosti spojené se hřbitovy, městskými dotacemi nebo nahlížením do správních spisů. Město zároveň pořídilo nový systém pro správu majetku a zveřejnit další data o technické a dopravní infrastruktuře. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti dokončila další část modernizace. Město nechalo za téměř 10 milionů korun opravit sociální zařízení a prostor před školní jídelnou, kde nově vzniklo také místo pro mýtí rukou a bezbariérové WC. Dalších téměř 680 tisíc korun stálo nové vybavení, včetně šatních skříněk. Úpravy navazují na rekonstrukci školní jídelny a kuchyně z roku 2023, do které město investovalo téměř 40 milionů. Muž obžalovaný z loňského zapálení baru ve Zlíně trpí podle znalců těžkou disociální poruchou osobnosti. Zároveň považují za málo pravděpodobné, že by si nepamatoval celý den, kdy k požáru došlo. Daniel Kratochvíl tvrdí, že byl pod vlivem léků a drog a na událost si nevzpomíná. Podle znalců ale jeho tehdejší jednání působilo cíleně a ztráta paměti by zřejmě nebyla tak velká. Obžalovaný jejich závěry odmítá a chce znalecké posudky napadnout. Soud zároveň rozhodl, že zůstane ve vazbě. Za pokus o vraždu a další trestné činy mu hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Státní zástupce navrhuje 21 až 22 let.
5: Počasí. Tak a jak to bude s počasím dneska odpoledne, tak obloha se může lehce zatáhnout, což už se tady u nás v Hodoníně tak jako děje, ale večer mraky zase zmizí. Dobrá zpráva je, že pršet nebude, no teda jak pro koho, samozřejmě dobrá zpráva. Na teploměrech dnes uvidíme v Jihomoravském kraji hodnoty maximálně do 27 stupňů, ve Zlínském pak do 26 stupňů. No a jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli, 22 stupňů nám hlásíte z Uherského Hradiště, z Milotic, Hustopečí a také z Luku, tak vás tam všude moc a moc rádi a jich zdravíme.
8: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
6: Rádio Jih, doprava.
5: Dopravní komplikace máme hlášené dálnice D1. Na dálnici D1 před sjezdem na D2 v Brně na 195. kilometru směrem od Prahy blokuje provoz nehoda 2 nákladních aut. Kolona má zatím kilometr a vypadá to, že bude o trošku delší. Tak pokud přijíždíte od Prahy a chcete odbočovat na D2, tak počítejte s komplikacemi. No, pokud jste na cestách, tak šťastnou cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
5: A 12. hodinu, tu úterní nám tady u nás na rádu jich rozjedou Flowrida společně s Davidem Gettou, hitovka Club Can Handle Me. Pokud usedáte k obědu, tak dobrou chuť a nechte si chutnat. Trošku vám závidím.

0: Na vlnách rádia jich dohrává Ella Henderson a její duch neboli Ghost. Letní vedra v brněnských Kohoutovicích budou o poznání snesitelnější. Jak funguje nově otevřený klimapark, který se při vysokých teplotách sám zapne a ochladí okolí, to vám prozradíme na rádiu jich do 6 minut. Do té doby Terka Mašková, Marek Lambora, jejich příběh, no a budou také Asereje od Laskečap. No, dáme další letní hitovku.
1: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.

0: na vlnách rádia Jih, Rádež Moravy, Laskečáp a Sereje. No a horké letní dny v brněnských Kohoutovicích budou zase o něco příjemnější. Radnice tam na Libušině třídě otevřela z brusu nový klimapark za více než 10 milionů korun, který vznikl proměnou původního dětského hřiště. Lidé v něm najdou lavičky ve stínu stromů, pítko, herní zázemí pro děti a hlavně chytrou technologii proti vedru. Poslouchejte, teplotní čidlo umístěné ve výšce dospělého člověka totiž hlídá vzduch. A jakmile teplota překročí 26 stupňů, automaticky spustí mlžitka i doplňkové ochlazování. Do trysek proudí čistá voda z vodovodu, takže je pitná, zatímco o stromy a keře se stará zachycená dešťovka. Vedení městské části se při tvorbě inspirovalo ve Vídni a podle starosty Jakuba Hrušky jde o pilotní projekt. V budoucnu by se tak podobných osvěžujících vodních prvků mohly dočkat i další rušné lokality právě v brněnských Kohoutovicích. Tak do brněnských Kohoutovic posíláme palec hore. Já si myslím, že nás čekají poměrně horká léta a podobných projektů jenom houšť.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: naprosto úžasná devadesátka na playlistu rádia, je Gala Freed from Desire. Letní sucho a nedostatek kyslíku trápí rybník ve Velkých Bílovicích, kde rybáři bojují o záchranu ryb. Jaká je na místě situace, vám na rádu jich prozradíme do 10 minut. A nezapomeňte, že i dneska odpoledne budete mít šanci vyhrát 2 vstupenky na koncert Lucie v Dubňanech.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: vyhrát song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová sezóna.

0: Do 6. září v prodejnách CCC.
1: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha-Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 9.

0: zpívá sice v angličtině, ale je to Slovák jako hrom Mark Dunn, jeho Country Girl. Mimochodem jeho hrají v Austrálii, v Americe, v Británii, ve Francii, v Belgii, všude okolo. Jenom u nás se na něj trošku jako nepomyslelo, přitom dělá naprosto úžasnou muziku. Mark Dunn, Country Girl, tady u nás na jihu. No a pojďme do našeho regionu. Letní sucho tvrdě zasáhlo 50-hektarový rybník Velký Bílovec ve Velkých Bílovicích, kde v posledních dnech chybí zhruba metr, více než metr vody. Kvůli teplu, sinicím a kritickému úbytku kyslíku tam za týden uhynula přibližně tuna ryb. Převážně velkých candátů, ale také úhoři a sumec. Místní rybáři odhadují škodu na 500 000 korun, situaci ale nenechávají jen tak a do záchrany se pustili na vlastní náklady. Vodu nepřetržitě okysličují pomocí zapůjčených hasičských čerpadel a uhynulé kusy své pomocí odvážejí do kafilérie. Kromě aktuálního počasí vidí problém i v tom, že nádrž nebyla 40 let rekonstruovaná a nutně potřebuje odbahnit. Vzorky vody už odebralo povodí Moravy a o budoucím řešení celé situace se bude ve městě jednat na setkání v polovině října. Tak klobouk dolů před rybáři z Velkých Bílovic, že se do toho takto pustili v této nehezké situaci. A doufejme, že se s Velkým Bílovcem stane něco nutně důležitého do budoucna a že se v říjnu na tom společně všichni domluvíte. Na jihu teď z muziky Counting Crows také bude Calvin Harris a do prvé hodiny odpojení stihneme i něco českého.
1: Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebic s kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 4. a 5. září na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin, jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Z rádia jich jsme do celého Jomoravského a Zlínského kraje hráli BB Rexu společně s Faithless. Po prvé hodině odpolední nabídneme staneční muziky Sigmu a Nobody to Love. Položíme si otázku, kde je můj manžel? Zahrají nám také Rybičky 48 hitovku Léto, popravdě možná už asi naposledy letos. Protože ji zase schováme na příští rok na léto. No a nachystány jsou také další dnešní jomoravské zprávy Rádia Jih. A v nich info o tom, že Bzenec pokračuje se stavbou kruhových objezdů, že bude i nový přechod u Penny Marketu. Podrobnosti nabídneme za malou chvíli.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 5:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
4: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Posloucháte Rádio Jih, odbyla prvá hodina odpolední.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Bzenec pokračuje se stavbou kruhových objezdů, přibude i nový přechod u Penny a v brněnských Obřanech může vyrůst nová čtvrť pro stovky lidí. Ve Bzenci pokračuje stavba okružních křižovatek podle plánovaného harmonogramu. Město průběh prací sleduje hlavně kvůli dopravním opatřením, městským pozemkům a inženýrským sítím. V příštím týdnu má navíc začít výstavba nového přechodu pro chodce u Penny. Řidiči chodci proto musí počítat s menším omezením také v této části města. Na dosud nezastavěných pozemcích mezi ulicemi Fričejova a Bílovická v Brně může v budoucnu vzniknout rozsáhlá zástavba rodinných domů. Město nyní připravuje územní studii, ta prověří dopravu, kanalizaci, občanskou vybavenost i geologické podmínky. linky. Lokalita má přes 13 hektarů a podle prvních odhadů by tam mohlo žít asi až 570 lidí. Vedení Maloměřic a Obřan ale upozorňuje, že městská část na tak velký nárůst obyvatel zatím není připravená. Obavy má mimo jiné z dopravního napojení a stability svahů. Studie by měla být hotova ve druhé polovině příštího roku. Do té doby stavební úřad v lokalitě nové projekty povolovat nemůže.
0: Počasí. No a když se nám místy obloha zatahuje, pršet nebude, a to je ta důležitá zpráva. Mimochodem, k večeru se nám pak opět vyjasní. Na teploměrech dnes odpoledne uvidíme v Jihomoravském kraji maximálně 27 stupňů, ve Zlínském pak 26. A jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli, z Brna a ze Stupavy nám hlásíte 22, o stupeň výše pak z Vacenovic a také Sladné. Tak vás na všechna tato místa z rádia jich moc a moc zdravíme.
11: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: Dopravní komplikaci máme v tuto chvíli hlášenou z Mutěnic, a to konkrétně z Brněnské ulice. Jak tak koukám na mapu od policie České republiky, tak to vypadá přímo u benzínky v Mutěnicích. Se nám srazily dvě dodávky, je to bez zranění, ale počítejte s tím, protože to může zlehka překážet pro vozu jako takovému. Pokud jste na cestách, tak šťastnou cestu a dobrý dojezd.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: No a 13. hodinu už nám tu odpálí na jihu Sigma s hitovkou Nobody to Love. Hnedka v zápětí naopak potěšíme příznivce kytar. Budou Green Day, tak hezké odpolko.

0: jsme si hráli Green Day a Boulevard of Broken Dreams. Žáci v Lunch Hotě vstoupili do nového školního roku ve velkém stylu, co všechno nabídne nová přístavba základní školy za téměř 90 milionů korun, to se dozvíte do 6,5 minut tady u nás na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Na rádiu jich rádu Jižní Moravy, Rybičky 48, jejich léto, no a školáci v Lanžhotě mají v novém školním roce opravdu velký důvod k radosti. Město totiž včera slavnostně otevřelo novou dvoupatrovou přístavbu Masarykovy základní školy. Celý projekt vyšel na téměř 90 milionů korun a radnici se na něj i na kompletní modernizaci školní kuchyně podařilo získat významné dotace. V přízemí nové budovy se nachází moderní gastroprovoz s jídelnou, první patro nabízí prostorné zázemí pro družinu a školní klub. No a v nejvyšším poschodí vznikly z brusu nové odborné učebny pro technologie i experimenty. Včerejší slavnostní přestřižení pásky za účasti hostů z celého Podluží doprovodila dětská cymbalová muzika Kaňafaska a budově požehnal i místní farář Robert Prodělal. Od dnešního dne už nové prostory naplno slouží lanžhotským dětem i jejich učitelům. Tak do Lanžhota posíláme velký pozdrav, snad se bude nová přístavba líbit a bude dobře sloužit. No a na jihu už hrajeme na oslavu další hit pro dobrou náladu. Tentokrát skvělou 80 od z kapely Aha. Hitovku Take On Me.

0: úterním odpoledni si tady u nás na rádiu hrajeme pěkně do pohody. Toto byly Očko All Stars Band, jejich Ty jsi jako já. No a nastražte uši, protože máme pro vás soutěž rychlou. No a to vzhledem k tomu, že už v pátek se uskuteční další ročník Ratíškovského festiválku. Ano, je to tak, to je tento hudební festiválek a zároveň festival plný jídla se uskuteční už v pátek v Ratíškovicích od 5 odpoledne. Letos vystoupí živě Barboa Poláková, Martina Pártlová, Adam Mišík a také David Málek. No a z jídla se můžeme těšit na mexické speciality, speciální hranolky, neapolskou pizzu, rolovanou zmrzlinu a spousty dalšího. No a samozřejmě k pití bude i dobré víno nebo míchané drinky. No a pokud byste rádi vyrazili právě do Ratíškovic tento pátek od 5 odpoledne, mám tu k dispozici 2 stupenky. Úplně zdarma, 2 stupenky. Stačí napsat SMS-kou na 606 703 889, ještě jednou 606 703 889, a to SMS-kou nebo WhatsApp zprávou. Jenom chci jít do Ratíškovic. Napište, já se kouknu, někoho z vás tu necháme náš software vybrat a za chvilku vám zavoláme a předáme 2 stupenky na Ratíškovský festival, který startuje už tento pátek 4. září od 17 hodin v Račkách.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: dostat song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Prahodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Star Dance, Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na petadrogerie.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

0: vlnách Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, Macklemore s hitovkou Can't Hold Us. No a my jsme slíbili, že někomu z vás rozdáme 2 vstupenky na páteční Ratiškovský festiválek, který startuje v 5 odpoledne na letním amfíku, na letním parketu Spolkového domu v Ratiškovicích. Těšit se můžete na Barboru Polákovou, Martinu Pártlovou, Adama Mišika a Davida Málka a k tomu na spousty jídla. No a kdo se na to může těšit úplně nejvíc, tak je Radim. Radim, hezké odpoledne, ahoj.
1: Pěkné odpoledne, přeju.
0: Jak trávíš dnešní odpoledne?
1: Dnešní?
0: No.
1: No, to za chvilku padla, tak uvidíme.
0: Je, tak to je krásný, hele, také nakonec šichty získat 2 vstupenky na Ratiškovský festiválek, to je super. S kým vyrazíš?
1: Manželku vezmem určitě, si jasné.
0: Jo, takže si tak trošku aspoň šplhne, že? To musí být
1: tak
0: občas.
1: Tak, malučko.
0: Ano, ano, tak moc si to užijte, měj se krásně, díky, že posloucháš jich, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Čau. Tak Radim vyrazí společně se svou paní na Ratiškovský festiválek. No a vy byste, kdybyste chtěli taky, tak budeme mít pro vás i soutěž na Facebooku. Myslím, že ji tam dáme už dneska odpoledne. Tak rozhodně koukněte na Facebook Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy a u rozdávání stupenek jsme rozhodně dneska nekončili, protože mezi 14. až 18. budete mít šanci u Vlasti Macíka vyhrát 2 vstupenky na sobotní koncert Lucie.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 13 hodin 55 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to, tak se pojďme podívat na to, co si zahrajeme po 14. na jihu, bude Benson Boone, Beautiful Things. Z těch novějších věcí tedy svým se Mr. Know It All. A bude taky český hit Marek Ztracený, Tak se nezlob. Víte, co to znamená? Jakmile zahrajeme jeden český hit dvakrát za sebou, hned po sobě, tak voláte do studia na linku 518 345 678, protože kdo bude první, tak má od nás klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Tak a teďka další humoravské zprávy s Petrem Indrou, v nich mimo jiné informace také o tom, že nový úsek u Knižpole má mate řidiče. Starosta varuje před jízdou po paměti, tak držte vlnu na jihu a dozvíte se víc.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
7: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
8: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to?
9: Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
10: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.

0: sláva nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a Guláš Fest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů, skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a Guláš Fest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
2: Děcka, hezké odpoledne, bylo 14 hodin.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Nový úsek u Kněžpole mate řidiče. Starosta varuje před jízdou po paměti a Zlín prodá pozemky v Přílukách. Vyroste tam kolem 250 bytů. Nově otevřený úsek silnice mezi bývalou mlékárnou a Garden Marketem u Kněžpole vyvolává obavy kvůli dočasnému dopravnímu značení. Nejproblematičtější je podle místních křižovatka ve směru od zahradnictví na Bílovice, kde se mění přednost v jízdě a řidiče má zastavit až přenosná značka stop. Starosta Petr Jakšík už podle svých slov zaznamenal několik prudkých brždění a žádal investora o zpřehlednění značení, zatím bez výsledku. Kritiku vyvolává i chybějící vodorovné značení na vozovce. Provizorní režim má trvat do konce října, kdy má rekonstrukce silnice z Jarošova do Bílovic být hotová. Zbrojovka Brno nemá problém s novou cenou pozemku za Ložánkami, která po odečtení demolice vychází na necelých 50 milionů. Klub tam chce za vlastní peníze postavit nový stadion. Komplikací je ale současné koncesní řízení. Zbrojovka už svou původní nabídku nemůže změnit a město proto zvažuje, že celé řízení zruší a vypíše nové. O tom by mohli zastupitelé rozhodnout 15. září. Nový proces by pak mohl trvat další měsíce. Do hry navíc vstupuje Ministerstvo kultury. To má posoudit, zda plánovaný 37 metrů vysoký stadion nenaruší panorama historického centra Brna. Zlínská radnice uzavřela další velkou soutěž na prodej pozemků pro bytovou výstavbu. Lokalitu Bonický rybník v Přílukách má získat setnická společnost Fastav za 254 milionů. Podle urbanistické studie tam má vyrůst 11 bytových domů s přibližně 250 byty. Město chce navíc utržených peněz vybudovat dva vlastní domy s 50 až 60 nájemními byty. Stavba nové rezidenční čtvrti by mohla začít přibližně za 2 roky a pokračovat po etapách asi 5 let.
3: Rádio Jih, počasí.
2: 24 stupňů Celsia teď měříte v Kobylí, 23 ve Vlčnově a v Domaníně a 22 stupňů Celsia máte na venkovním teploměru ve Zlíně. Ve středu bude zpočátku dne převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer ale bude většinou oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně a to spíše během pozdějšího odpoledne nebo večera. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih. Doprava.
2: A pojďme se podívat také na silnice na Hodonínsku. Na průjezdu Mutěnicemi se dořešuje srážka dvou dodávek a vozavka je průjezdná Kyvadlově, dejte tam pozor. A v Brně v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky stojí v pravém pruhu nepojízdný osobák. Zdržení je tady minimální. Ať už jedete kamkoliv, z rádia vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.

Dnes slaví narozeniny nebo svátek, když se dívám, tak je to Linda, Samuel, tak rozhodně napište bez jakékoliv omáčky pouze jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí nebo oslavenkyně a pošlete to na 606 703 889 jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí.

0: 14 hodin 10 minut přesně, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to, já jsem Vlastně Macík, tohleto je tedy Swims, za chvíli Shakira anebo slibovaný Benson Boone. A jak už jsem říkal před pár minutami tady na Rádiu Jih, pokud máte doma oslavence, který dnes slaví svátek nebo narozeniny, napište hned teď a bez blahopřání pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. Takže pouze jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí posíláte na číslo 606 703 889. Když to stihnete během téhleté první písničky od Shakiry, tak rozhodně zazní blahopřání právě pro něj z frekvencí Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Samueli, Samanto, Drahoslava. Přejeme ti k dnešnímu svátku všechno nejlepší, hlavně Lindě Janotové z Břeclavy a gratulace. Po frekvencích rádia jich letí také tobě, kdo dnes 1. září slavíš narozeniny, stejně jako Deniska Kašpírková ze Šenova u Znojma, Jolča Červinková z Malenovic, Eva Pšenčíková z Otrokovic, Lukáš Kašný z Kněždubu nebo Standa Čížek ze Starého Podvorova. Tak

0: 1.9. je mimo jiné den psaní dopisů a den rezatých koček. Dnes slaví narozeniny známý hudebník Barry Gibb, zakládající člen Bee Gees. Tady je od něj trefný citát pro každý den, tak dobře poslouchejte. Když se ohlédneš zpátky, uvědomíš si, že ty nejtěžší chvíle tě nakonec naučily nejvíc. No a když máme ten den rezatých koček, tak si dáme jeden vtip na toto téma. Povídá takto rezatá kočka praseti. Já vím, co z tebe bude, až vyrosteš.
1: Jo, ty jsi četla můj horoskop?
0: Horoskop ne, kuchařku.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dopoledne uslyšíte v našem vysílání, to znamená do 18. hodiny, kapelu Lucii, jakoukoliv jejich hitovku, tak volejte do studia na 518-345-678. Když budete první, tak pro vás budu mít dva lupeny na jejich sobotní koncert, to znamená 5. září v Dubňanech v přírodním areálu. A protože je to oslava 40 let téhleté skupiny, tak věřte tomu, že to opravdu bude stát za to. Co nás čeká po dalších třech hitech pro dobrou náladu? Budoucí veterináři v Brně mají novou možnost, jak se připravit na situace, které je jednou čekají v ordinaci. Než se pustí do péče o skutečné pacienty, můžou si některé zákroky vyzkoušet úplně bez rizika. Jak to funguje, tak to uslyšíte na rádiu Jich po další trojce hitů pro dobrou náladu. Začne jí Eagle Eye Sherry, nebo začnou jí Eagle Eye Sherry a jich Say Tonight.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: napsat song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
2: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
3: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín. Topcentrumcar.cz.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

Těch Hey Now a studenti veteriny v Brně mohou nově trénovat vyšetření i některé zákroky na simulátorech, takže při výuce nemusí používat živá zvířata. Nové simulační centrum nabízí například modely psa, gynekologické modely nebo simulátory, na kterých si studenti poslechnou.

0: září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
1: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Kiss Me, co se týká českých hitů, pustíme vám třeba Michala Hruzu, jeho Proemu. Kdybychom Michala Hruzu hráli hned dvakrát za sebou, tak volejte sem do studia na 518-345-678, protože první volající od nás dostane klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A bude taky David Guetta, Run Run River. Kolega Petr Indra má pro vás připraveny další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že Brno chystá další protipovodňová opatření podél Svratky a Svitavy za miliardy. Počkejte si na podrobnosti, já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
4: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
6: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost Tespra Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
0: Hezké odpoledne, necelá minuta, bude 15 hodin.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Brno chystá další protipovodňová opatření podél Svratky a Svitavy za miliardy a kino Květen v Malenovicích čeká rekonstrukce. Sedačky jsou zdarma k odběru. Brno pokračuje v budování protipovodňové ochrany podél Svratky a Svitavy. Nejblíže realizaci je etapa Trnitá, která má stát téměř 3,8 miliardy korun. Práce by mohly začít příští rok a hotovo má být do roku 2029. Opatření ochrání více než 5000 lidí a jsou důležitá také pro vznik nové čtvrti Trnitá, včetně plánovaného hlavního nádraží. Na tuto část má později navázat etapa Zbrojovka podél Svitavy. Její stavba by mohla začít v roce 2029 a náklady se odhadují na více než miliardu. Další úseky město připravuje také v Maloměřicích a Obřanech, na jihu Brna a v oblasti Sokolovy ulice. Už začátkem října se na přestavovaném křížení dálnic D1 a D2 v Brně otevře nová přímá rampa pro řidiče jedoucí po D1 od Prahy na D2 směrem na Břeclav a Bratislavu. Nová větev povede jinudy než současný sjezd a jinak se také napojí na dálnici D2. Podle šéfa ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla jde o první dokončenou část rozsáhlé přestavby. Do konce listopadu chce ředitelství přesunout také provoz na D1 směrem na Vyškov na pravý jízdní pás. Přestavba křížení D1 a D2 je součástí rozšiřování brněnské D1 na 6 pruhů mezi Kývalkou a Holubicemi. Před rekonstrukcí bývalého kina Květen ve Zlínských Malenovicích nabízí městská společnost zdarma původní sedačky z kinosálu. Z celkových 442 kusů je podle aktuálního zájmu stále k dispozici zhruba 210 až 270 sedaček. Využít je mohou třeba menší kulturní sály, spolky nebo další provozy a není nutné odebrat všechny najednou. Zájemci si ale musí sami zajistit demontáž i odvoz. Sedačky musí z kina zmizet nejpozději do konce září, potom objekt převezme stavební firma.
10: Počasí.
0: V Lužicích máte aktuálně 26 stupňů Celsia, v Hodoníně máme 25, v Modřicích máte zase 24 a ve Starém Městě u Uherského Hradiště 23 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku dne převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer ale bude většinou oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně a to spíše během pozdějšího odpoledne nebo večera. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
13: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
10: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice, jak to tam vypadá. Pozor si dávejte v Brně v Křenové ulici. Tady došlo k dopravní nehodě osobáku. Provoz je tam částečně omezen. Na Brněnsku na silnici 3. třídy v Padochově havarovalo osobní auto a došlo ke zranění. S opatrností projedete Kyvadlově a ještě jsem tady zahlédl jednu novou dopravní nehodu v Brně v Křenové ulici. Jo, tak to jsme měli. Tak nic, no. Tak to je všechno.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak, milí řidiči, hlavně nohu z plynu. Vy, kteří nás posloucháte třeba teďka v práci na odpolední, tak přejeme, ať vám to rychle utíká. Vy, co už jste doma, tak zase přejeme, ať máte krásné odpoledne. Pro vás Jennifer Lopez, let's get

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, máme 15.10. Proč se nevyplatí ujíždět před policií a jak snadno přijít o svoji milovanou motorku, tak o tom budeme na Rádiu Jih mluvit po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Rozhodně držte vlnu na jihu, bude Michal Hrůza, možná, že bude i Michal Hrůza, ale rozhodně budou i Train Hey Soul Sister.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 15 hodin 17 minut. Motocyklista pod drogama se zákazem řízení a propadlou technickou ujížděl policistům z Hodonína směrem na Mutěnice rychlostí téměř 200 km hodině a podařilo se ho zastavit až poblíž Dubňan. Motorkář na sebe upozornil tím, že kličkoval po silnici a jel vysokou rychlostí. V Mutěnicích dokonce odmítl zastavit, objel kolonu čekající na červenou a dál pokračoval vysokou rychlostí i přes obec. Poblíž Dubňana začal přisíždění ze silnice Vrávorad a policistům se ho nakonec podařilo zablokovat. Kontrola ukázala, že motorkář má zákaz řízení až do roku 2028 a motorka měla propadlou technickou. Test na alkohol byl negativní, orientační test na drogy ale vyšel pozitivně. No a protože policisté tohoto ptáčka znají už z předešlých porušování zákonů, kdy se jim také snažil ujet, motorku mu sebrali a vypadá to, že motorkář už dojezdil, protože hrozí, že motorka propadne státu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Alexia, ulalala. 15:28, to je aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to. Za chviličku Jonas Blue, nebo taky novinková Olivia Rodrigo, Drop Dead, no a jenom tak mimochodem, už jste se podívali na naše webové stránky www.radiojih.cz, co tam všechno pro vás máme za soutěže. Ještě ne, tak se tam rozhodně mrkněte, nebudete litovat.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: policie. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hodoníne, připrav se, Drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Dance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a Guláš Fest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a Guláš Fest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: hodin 43 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a tohle to je Lucie Jih Amerika. Co to znamená pro vás, pro všechny, kteří posloucháte Rádio Jih, je jasné, protože ten, kdo bude v tuhletu chvíli jako první na naší studiové lince 518-345-678, tak pro něj máme dvě vstupenky právě na koncert kapely Lucie, který se koná tuto sobotu 5. září v Dubňanech v přírodním areálu. Telefon nám vyzvání, tak ho jdeme zvednout a zeptáme se, halo, halo, tady je Rádio Jih, kdo pak je na druhé straně?
1: Tady Mireček z Uherského Brodu.
0: Nazdar Mirečku z Uherského Brodu, jak se máš dneska?
1: Mám se dobře, svítí sluníčko, takže paráda.
0: No tak to je super. Prosím tě, protože jsi se dovolal jako první, tak je jasné, že pro tebe budeme mít dvě vstupenky na 40 let kapely Lucie. Mirečku, řekni mi, která je tvoje nejoblíbenější písnička od Lucie?
1: Takže je to Srdce určitě. Mm-hmm. A potom ještě bych řekl, že to je Sen a Amerika je taky pěkná.
0: Jasně.
1: Je jich hodně pěkných, no.
0: Takže budeš vzpomínat?
1: No, asi jo, jo.
0: Asi jo. Myslím si, že to bude moc hezké vzpomínání. Ještě jednou připomenu, 5.9. přírodní areál Dubňany. Od 19 hodin bude otevřeno, tak se tam dopravíte z Brodu. Jak to máte daleko z Brodu vlastně?
1: No. No, je to kousek, no, pár kilometrů.
0: Já si taky myslím.
1: Pár kilometrů.
0: Dobrá, vydrž mi prosím tě na telefonní lince, napíšu si kontaktní údaje, ať ti můžeme poslat vstupenky. Zatím hezký den do Brodu, ahoj.
1: Pěkný den.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, protože i zítra vám nabídneme samozřejmě dva lupeny na oslavy 40 let kapely Lucie, která je 40 let na hudební scéně v sobotu 5. září v Dubňanech v přírodním areálu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: to byla Kristýna i Horehroně na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Po 16. hodině bude BB Rexha, Sad Girls. Budou taky Krištof Šňůry. A dáme si Rickyho Martena, jeho Living La Vida Loca. Já jsem Vlastně Mancí, přeju vám krásné úterní odpoledne, za chvíli další humoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Zlín prodá pozemky v Přílukách, vyroste tam kolem 250 bytů. Počkejte si na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih. A my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Mastrakovo Matkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
5: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 17:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
6: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, Top Centrum Car.cz.
0: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Nový úsek u Kněžpole mate řidiče. Starosta varuje před jízdou po paměti a Zlín prodá pozemky v Přílukách. Vyroste tam kolem 250 bytů. Nově otevřený úsek silnice mezi bývalou mlékárnou a Garden Marketem u Kněžpole vyvolává obavy kvůli dočasnému dopravnímu značení. Nejproblematičtější je podle místních křižovatka ve směru od Zahradnictví na Bílovice, kde se mění přednost v jízdě a řidiče má zastavit až přenosná značka stop. Starosta Petr Jakšík už podle svých slov zaznamenal několik prudkých brždění a žádal investora o zpřehlednění značení, zatím bez výsledku. Kritiku vyvolává i chybějící vodorovné značení na vozovce. Provizorní režim má trvat do konce října, kdy má rekonstrukce silnice z Jarošova do Bílovic být hotová. Zbrojovka Brno nemá problém s novou cenou pozemku za Lužánkami, která po odečtení demolice vychází na necelých 50 milionů. Klub tam chce za vlastní peníze postavit nový stadion. Komplikací je ale současné koncesní řízení. Zbrojovka už svou původní nabídku nemůže změnit a město proto zvažuje, že celé řízení zruší a vypíše nové. O tom by mohli zastupitelé rozhodnout 15. září. Nový proces by pak mohl trvat další měsíce. Do hry navíc vstupuje Ministerstvo kultury. To má posoudit, zda plánovaný 37 metrů vysoký stadion nenaruší panorama historického centra Brna. Zlínská radnice uzavřela další velkou soutěž na prodej pozemků pro bytovou výstavbu. Lokalitu Bonický rybník v Přílukách má získat vsetínská společnost Fastav za 254 milionů. Podle urbanistické studie tam má vyrůst 11 bytových domů s přibližně 250 byty. Město chce navíc utržených peněz vybudovat dva vlastní domy s 50 až 60 nájemními byty. Stavba nové rezidenční čtvrti by mohla začít přibližně za 2 roky a pokračovat po etapách asi 5 let.
5: Rádio Jih, počasí.
0: V Sudoměřících měříte aktuálně 25 stupňů Celsia, ve Veselí nad Moravou, v Buchlovicích a ve Velkých Pavlovicích potom 24. Zítra bude z počátku dne převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer ale bude většinou oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše během pozdějšího odpoledne nebo večera. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih, doprava.
0: A pojďme také na silnice. Na výjezdu z Břeclavi směrem na Valtice stojí porouchané osobní auto, dbejte zvýšené opatrnosti. Na průjezdu Brnem v opuštěné ulici na křižovatce s Křídlovickou došlo ke střetu osobáku s dodávkou a blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Vstupujeme do další hodinky, kdy vás bude provázet Vlasta Macík, tak doufám, že máte krásné úterní odpoledne. Tady je Alvaro Soler, Sofia.

0: 16. již v 16 hodin 10 minut na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy. Otázka na vás, kdo jezdíte často na kole, zvedněte ruku a doufám, že se teda nechováte jako tenhle ten člověk, o kterém budeme už mluvit po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. V Sazovicích na Zlínsku skončila obyčejná jízda na kole pádem a cestou také do nemocnice. Když policisté zjistili okolnosti nehody, bylo navíc jasné, že cyklista si zadělal na pořádný problém. Držte vlnu na jihu, ať se tomu vyvarujete.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 16 hodin 17 minut, je fajn, že poznáváte také české hity, protože když bychom teďka hráli Krištofy ještě jednou, tak je jasné, že ten, kdo bude na telefonní lince, tak od nás dostane klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. Tak uvidíme, jestli začnou ještě jednou Krištofy hrát, nebo ne? Ne. Tak tentokrát to taky neklaplo. Pojďme se věnovat tomu, co jsme před malou chvilkou nakousli ve vysílání Rádia Jih. Inteligentní člověk ví, že ani za řídítka alkohol nepatří. Silně opilý cyklista havaroval v Sazovicích na Zlínsku a se zraněním hlavy skončil v nemocnici. Po frekvencích Rádia Jih teď míříme tam, kde nás posloucháte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Více než 1,7 promila alkoholu naměřili policisté 51-letému muži, který opilý, jak zákon káže, a bez přilby najel na vyfrézovaný schod na silnici, před kterým varovala dopravní značka, a po nárazu ztratil rovnováhu a spadl. Záchranáři ho po ošetření převezli do nemocnice. Cyklistovi teď ve správním řízení hrozí pokuta, a teďka dobře poslouchejte, až 25 tisíc korun.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Myslete na to, až budete zase usedat na kolo a řeknete si, však jsem měl jenom jednu desítku. Tady je pro vás Ricky Martin, Livin' La Vida Loca.

Jeden z hitů, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši, Poetika, každou vteřinou na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy v 16 hodin 29 minut. Co nás čeká po další trojce hitů pro dobrou náladu? Neobvyklý rozruch vyvolal včera odpoledne muž přímo v centru Brna. Jeho chování v Koblížné ulici zaujalo svědky natolik, že zavolali strážníky a ti pak museli přivolat i státní policii. Proč? To uslyšíte právě na rádiu Jih po další trojce hitů pro dobrou náladu. Tak držte vlnu na Jihu.

0: Patricie. Více info na www.radiojih.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na bvvinařství.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889 Břeclav 101.4 Brno 105.

0: Totiž včera objevil opilý muž, který machroval s pistolí. Na 49-letého muže v poblížné ulici upozornila svědkyně, která viděla, jak z krátké zbraně vytahuje zásobník. Strážníci ho krátce po ohlášení našli nedaleko. Muž přiznal, že zbraň vlastní a nenapadlo ho nic lepšího, než schovat pistoli do kabelky své známé. Ta pak vzduchovou pistoli hlídce předala. Podle muže byla zbraň čerstvě koupená, v centru ji pouze ukazoval příbuznému. Kvůli podezření z porušení zákona o zbraních si případ převzali státní policisté. Tak prosím vás, pokud máte doma zbraň, tak s ní rozhodně nemachrujte takhle mezi lidma.
1: Ratíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Ratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebic s kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Lučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 4. a 5. září na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin, jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: novinka z roku 2026, Offenbach, Fall to the Floor. Co si zahrajeme po 17. hodině na frekvencích rádia jich, budou Five, We Will Rock You. Další novinka bude od Ižela, Moving to Sun. A dáme si samozřejmě další český hit, budou třeba opět Radeček Hory. Petr Indra je připraven s dalšími jihomoravskými zprávami, v nich mimo jiné informace také o tom, že kino Květen v Malenovicích čeká rekonstrukce, sedačky jsou zdarma k odběru, tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlastia Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Klinu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
6: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
7: Nová sezona se

0: Do 6. září v prodejnách CCC.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
4: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na Lednické vinobraní a Guláš Fest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, Lednické vinobraní a Guláš Fest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
5: Hezký podvečer, bylo 17 hodin.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Brno chystá další protipovodňová opatření podél Svratky a Svitavy za miliardy a kino Květen v Malenovicích čeká rekonstrukce. Sedačky jsou zdarma k odběru. Brno pokračuje v budování protipovodňové ochrany podél Svratky a Svitavy. Nejblíže realizaci je etapa Trnitá, která má stát téměř 3,8 miliardy korun. Práce by mohly začít příští rok a hotovo má být do roku 2029. Opatření ochrání více než 5 000 lidí a jsou důležitá také pro vznik nové čtvrti Trnitá, včetně plánovaného hlavního nádraží. Na tuto část má později navázat etapa Zbrojovka podél Svitavy. Její stavba by mohla začít v roce 2029 a náklady se odhadují na více než miliardu. Další úseky město připravuje také v Maloměřicích a Obřanech, na jihu Brna a v oblasti Sokolovy ulice. Už začátkem října se na přestavovaném křížení dálnic D1 a D2 v Brně otevře nová přímá rampa pro řidiče jedoucí po D1 od Prahy na D2 směrem na Břeclav a Bratislavu. Nová větev povede jinudy než současný sjezd a jinak se také napojí na dálnici D2. Podle šéfa ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla jde o první dokončenou část rozsáhlé přestavby. Do konce listopadu chce ředitelství přesunout také provoz na D1 směrem na Vyškov na pravý jízdní pás. Přestavba křížení D1 a D2 je součástí rozšiřování brněnské D1 na 6 pruhů mezi Kývalkou a Holubicemi. Před rekonstrukcí bývalého kina Květen ve Zlínských Malenovicích nabízí městská společnost zdarma původní sedačky z kinosálu. Z celkových 442 kusů je podle aktuálního zájmu stále k dispozici zhruba 210 až 270 sedaček. Využít je mohou třeba menší kulturní sály, spolky nebo další provozy a není nutné odebrat všechny najednou. Zájemci si ale musí sami zajistit demontáž i odvoz. Sedačky musí z kina zmizet nejpozději do konce září, potom objekt převezme stavební firma.
5: Časí. Pojďme se podívat taky na to, jak to vypadá aktuálně s venkovními teplotami na jihu a jihovýchodě Moravy. V Josefově 27, v Modřicích 25, v Brumovicích 24 a v Topolné máte aktuálně 23 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku dne převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer ale bude většinou oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně a to spíše během pozdějšího odpoledne nebo večera. Nejvyšší teploty, středeční teploty na jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
4: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: A pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně také na silnicích. Na Brněnsku v Prštěcích na místní komunikaci bourala dvě osobní auta, s opatrností kolem projedete, a v Blansku v Gelhernově ulici bouralo osobní auto s motorkou. Nehoda je se zraněním a projíždí se jedním jízdním pruhem. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu, pro jistotu nohu z plynu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Jižní Moravy.
5: 3 minuty po 17. hodině posloucháte Rádio Jih a my vyjíždíme do poslední společné hodinky, kdy se vám bude věnovat Vlasta Macík. Tak si ji užijeme, tady jsou Five, We Will Rock You.

0: vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, máme 17 hodin 8 a půl minuty. No a co nás čeká ve vysílání dál? Nečekané návštěvníky řešila dnes nad ránem ostraha firmy v brněnských pisárkách. Kolem 4. ráno tam dorazili 3 děti školního věku a bylo jasné, že se ocitli úplně jinde, než měli. Co se stalo, to uslyšíte po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Tady na Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tři děti ze Zlínského kraje, po kterých už bylo vyhlášeno pátrání, našli dnes nad ránem strážníci v brněnských Pisárkách. Z Baťova kraje teď míříme tedy do Jihomoravské metropole, kde nás posloucháte na 105.1 FM. Kolem 16:15 přišli na vrátnici jedné firmy tři děti školního věku a podle všeho hledali úplně jinou budovu, než ke které dorazili. Ostraha proto zavolala městskou policii. Děti strážníkům řekli, že odešli z dětského domova. Hlídka nejprve ověřila, že jsou v pořádku, a pak podle jejich údajů zjistila, že po nich policie pátrá. Na místo proto dorazili státní policisté, kteří si trojici převzali. Proč děti z dětského domova odešly, tak to už se v policejní zprávě nepíše. Tak my zdravíme do Brna i do Zlínského kraje a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Ve Štítné nad Vláří se chystá oslava, která potěší milovníky zvířat, dobrého jídla i rodiny s dětmi. Zdejší farma slaví už 30 let a při té příležitosti vám ukáže i své zákulisí. Podrobnosti uslyšíte po trojce hitů pro dobrou náladu, o kterou se postarají ATC, Damiano David a zpěvačka Pink.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně. Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih vstupenky zdarma. Stačí poslouchat Vlastu Matýka mezi 14. až 18. hodinou a vychytat song od Lucie. Více info na www.radiojih.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: tuto chvíli míříme po frekvencích rádia jejich na Zlínsko. Ve Štítné nad Vláří totiž oslaví Ekofarma Javorník 30 let ekologického hospodaření a zve veřejnost na Den otevřených vrat. Ten se uskuteční v sobotu 5. září od 10 dopoledne do 5:30 odpoledne. Při komentovaných prohlídkách se podíváte do mlékárny, pekárny, bourárny, stájí i sadů a zblízka si prohlédnete také zemědělskou techniku. Chybět nebude jarmark s regionálními a biovýrobky, ochutnávky produktů přímo z farmy ani občerstvení v biokvalitě. Programu mysleli ve Štítné nad Vláří i na děti a o hudbu se postarají dechová hudba Valaška a duo Aramis. Jestli vás zajímá, jak vypadá ekologické hospodaření v praxi, ve Štítné nad Vláří můžete tuto sobotu 5. září nahlédnout přímo pod pokličku farmy, která takhle funguje už 30 let. Do Štítné zdravíme tady z Hodonína, přejeme všechno nej k výročí a v tuto chvíli se s vámi rozloučí Vlasta Macík. Slyšíme se zase zítra ve 2 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín. Top Centrum Car CZ.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Nový úsek u Kněžpole mate řidiče. Starosta varuje před jízdou po paměti a Zlín prodá pozemky v Přílukách. Vyroste tam kolem 250 bytů. Nově otevřený úsek silnice mezi bývalou mlékárnou a Garden Marketem u Kněžpole vyvolává obavy kvůli dočasnému dopravnímu značení. Nejproblematičtější je podle místních křižovatka ve směru od Zahradnictví na Bílovice, kde se mění přednost v jízdě a řidiče má zastavit až přenosná značka stop. Starosta Petr Jakšík už podle svých slov zaznamenal několik prudkých brždění a žádal investora o zpřehlednění značení, zatím bez výsledku. Kritiku vyvolává i chybějící vodorovné značení na vozovce. Provizorní režim má trvat do konce října, kdy má rekonstrukce silnice z Jarošova do Bílovic být hotová. Zbrojovka Brno nemá problém s novou cenou pozemku za Lužánkami, která po odečtení demolice vychází na necelých 50 milionů. Klub tam chce za vlastní peníze postavit nový stadion. Komplikací je ale současné koncesní řízení. Zbrojovka už svou původní nabídku nemůže změnit a město proto zvažuje, že celé řízení zruší a vypíše nové. O tom by mohli zastupitelé rozhodnout 15. září. Nový proces by pak mohl trvat další měsíce. Do hry navíc vstupuje Ministerstvo kultury. To má posoudit, zda plánovaný 37 metrů vysoký stadion nenaruší panorama historického centra Brna. Zlínská radnice uzavřela další velkou soutěž na prodej pozemků pro bytovou výstavbu. Lokalitu Boněcký rybník v Přílukách má získat setnická společnost Fastav za 254 milionů. Podle urbanistické studie tam má vyrůst 11 bytových domů s přibližně 250 byty. Město chce navíc utržených peněz vybudovat dva vlastní domy s 50 až 60 nájemními byty. Stavba nové rezidenční čtvrti by mohla začít přibližně za 2 roky a pokračovat po etapách asi 5 let.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: Dnes večera v noci polojasno až jasno, noční teplota klesne až na 11 stupňů, zítřek bude na jihu Moravy zpočátku polojasný nebo i skoro jasný, odpoledne a večer však bude hlavně oblačno, naměříme až 28 stupňů, ve Zlínském kraji pak o stupeň méně.

0: But you're just a boy.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio i.
2: Rádio i.

0: přivítat song od Lucie.
1: Více info na www.radiojich.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hodoníne, připrav se, Rakovití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Dance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železarství@mgcentrum.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: 1. září nám běží, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou polojasno s teplotami od 11 do 14 stupňů. Ve středu pak polojasno, večer oblačno a výjimečně přehánky. Teploty pak od 25 po 28 stupňů.

0: úterní 1. zářijový večer na jihu v běhu, stejně jako nový školní rok. No a já vám dnes musím nabídnout jednu luxusní zářijovou pozvánku. Hned zítra ve středu 2.9. Kyjov ožije dalšími farmářskými trhy. Více k události prozradím za chviličku, tak zatím mějte skvělý úterní večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: parádní večer, přejeme si ho vám všem, kdo s námi jedete prvním zářijovým, navíc úterním večerem. No a já vás ještě dnes, tak jak jsem slíbil, pozvu do Kyjova, kde budou zítra ve středu 2.9. probíhat další farmářské a řemeslné trhy. Od 7. hodiny raní tak budete moct přímo v centru Kyjova na Masarykově náměstí koupit široký sortiment regionálních produktů, dobrot, nápojů a dalšího zboží užitečného pro domácnost. Takže za kvalitou a chutí vyražte zítra ve středu, tedy 2. září, do centra Kyjova. My si ho zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu a v rámci úterka pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní 1. zářijový večer na jihu v běhu, rozbíhá se 9. měsíc roku a fakt to letí. Právě dnes se školáci vrátili do lavic a já dnes nabídnu tip pro milovníky pivečka v Brně na Zelňáku. Totiž proběhne ochutnávka malých pivovarů. Co se tam chystá, prozradím za chvilku, tak zatím mějte skvělý úterní večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně. Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih vstupenky zdarma. Stačí poslouchat Vlastu Matýka mezi 14. až 18. hodinou a vychytat song od Lucie. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: úterý večer jste si hem, týden, měsíc i rok ten školní běží a my přidáme další tip tentokrát pro milovníky pivečka. V Brně na Zelňáku už 11. a 12. září proběhne další ochutnávka malých pivovarů. Na Zelňák se vrátí osvědčená sestava pivovarů, kterou doplní i někteří nováčci. K tomu dobroty, sedánek a zářijová pohodička. Prostě pivní festáček na Zelňáku už 11. a 12. září. Vám všem na jihu, zvláště školákům a studentům, další songy pro dobrou náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Úterní 1. zářijový večer na jihu běží první týden 9. měsíce letošního roku. No a samozřejmě nový rok, ten školní. Ze studia žákům, studentům, kantorům pohodu a úspěch si hu dnes navíc gratulace všem Lindám. Ve středu bude slavit Adéla a ve čtvrtek oslaví své jmeniny Bronislav. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu i v další hodině nálož nejlepších songů dnes všem školou povinným a taky vyladěné pozvánky vlastní víkendu tohoto týdne, tak užívejte. Super úterní noc vám z Hodonína přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: 1. září nám běží, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou polojasno s teplotami od 11 do 14 stupňů. Ve středu pak polojasno, večer oblačno a výjimečně přehánky. Teploty pak od 25 po 28 stupňů.

0: první zářijový úterní a ještě stále letní večer na jihu v běhu. No a já vám musím dnes připomenout, že tento víkend proběhnou letošní krajované hody v Miroslavi. Co vás v rámci nich bude čekat, prozradím za chvilku, tak zatím mějte skvělý úterní večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: parádní úterní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo s námi jedete 1. zářím. No a platí, že už tento víkend mezi 4. a 6. zářím proběhnou letošní krajované hody v Miroslavi. V pátek vše odstartuje posezení u cymbálu, v sobotu nebude chybět sraz zavádějících, povolování hodů, vyhrávání po městě se zvaním na hody, zavádění pod máju s dechovou hudbou a vystoupením dětí. V sobotu pak bude následovat hodová zábava. V neděli 6. projde krajovaný průvod do kostela, proběhne mše, vyhrávání po městě, zavádění krajovaných ženáčů nebo vystoupení dětí, tedy letošní krajované hody v Miroslavi už tento víkend mezi 4. a 6. zářím. Do Miroslavy pozdrav, plány na víkend spřádáme už dnes a my na jihu pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný zářijový večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní 1. zářijový večer trávíte si Hem, no a já vám musím dnes připomenout, že letošní rosické česnekovky proběhnou už tuto sobotu. Na velké slavnosti česneku vás pozvu už za chviličku, tak zůstaňte s náma a užívejte večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Kapela Lucie

0: úterní večer Rádio Ich, no a já, tak jak jsem slíbil, vás dnes pozvu na česnekovky do Rosic. Voní to už teď, česnekový festival s nezaměnitelným aroma a bohatým kulturním programem nabídne už 5. září tuto sobotu pestré česnekové menu, farmářský trh nebo piva z malých pivovarů. Na zámek v Rosicích se určitě vydejte 1. zářivou sobotu. Na tržišti si totiž koupíte nejrůznější odrůdy českého, moravského a slovenského česneku, ale také speciality, třeba polévku, bramboráky, topinky, česnekové sádlo, placky a nejrůznější masa s česnekem. K tomu připočítejte speciály řemeslných pivovarů a klasický sortiment farmářských trhů. Podávat se bude také divadelní dezert a na své si přijdou i hudební gurmáni. Takže česnekovky Rosice už tuto sobotu, 5. září. Vyražte si to tam super užít. Tahle událost je důkazem, že i začátek září může vonět a že ho můžete užít naplno. Při úterku už ale k letní pohodě vám všem další songy. Jste si Hem a my přejeme krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio jižní Moravy.

často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Úterní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě většinou polojasno s teplotami od 11 do 14 stupňů. Ve středu pak polojasno, večer oblačno a výjimečně přehánky. Teploty pak od 25 po 28 stupňů. Jak bude víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Úterní 22. 1. září se blíží do svého finále, no a já mám pro vás aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě většinou polojasno s teplotami od 11 do 14 stupňů. Ve středu pak polojasno, večer oblačno a výjimečně přehánky. Teploty od 25 po 28 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Pouda.

Titan Song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravoji hodinu před půlnocí zůstáváte si hem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci na Moravě většinou polojasno s teplotami od 11 do 14 stupňů. Ve středu pak polojasno, večer oblačno a výjimečně přehánky. Teploty pak od 25 po 28 stupňů. I pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

akcie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně. Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih vstupenky zdarma. Stačí poslouchat Vlastu Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vychytat song od Lucie. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro celou Jižní Moravu.

Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 2.9. Po zbytek noci bude na Moravě většinou polojasno s teplotami od 11 do 14 stupňů. Ve středu pak polojasno, večer oblačno a výjimečně přehánky. Teploty od 25 po 28 stupňů. Krásný zbytek noci přejeme a teď skvělý přelom 1. zářijového týdne.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.